Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Madonna a Who's That Girl na Signál Rádiu 4 minuty před 6 hodinou. Za chvíli zprávy, po nich Samantha Fox, Taylor Dane a nebo Rod Stewart. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: K nehodě došlo na silnici 345 u obce Uhelná Příbram na Havlíčkobrodsku. Dodávka tady skončila mimo komunikaci. Dvě sražená prasata leží ve vozovce na silnici 3 u Plané na Českobudějovicku a porouchané vozidlo překáží na dálnici D2 na 40. kilometru ve směru na Brno. Jezděte opatrně, Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Když slyšíš tohle,

0: Rádio, to nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Je 23. června, úterý, svátek mají Zdeňky a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Česko vstoupilo do dalšího tropického týdne. O víkendu vystoupají teploty místy až k 37 stupňům Celsia. V dalších dnech znovu hrozí bouřky, jak vyplývá z týdenní předpovědi a aktuálních informací Českého hydrometeorologického ústavu. Měsíční výhled meteorologů předpovídá v tomto týdnu extrémně nadprůměrné teploty. Později se budou přibližovat k běžným hodnotám. Organizátoři Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech dnes oznámí, jaké hvězdy přislíbily letos svou účast na jeho jubilejním 60. ročníku. Dříve oznámili, že festival od 3. do 11. července uvede přes 130 celovečerních hraných a

0: dokumentárních snímků. Na ledovém hřebeni Mount Everestu v takzvané zóně smrti leží už 30 let tělo horolezce, kterému se podle barvy jeho bot začalo přezdívat zelené boty. Indické úřady teď připravují expedici, jejímž cílem je vyproštění těla a jeho snesení z nejvyšší hory světa. Zároveň se tak otevírá i dlouholetá záhada mužovy skutečné identity.
1: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město žije olympiádou dětí a mládeže. Po nedělním ceremoniálu se už naplno sportuje. Sportoviště jsou rozmístěna po celé Praze. Atleti se utkají na stadionu Juliska, plavci v bazénu v Podolí, basketbalisti a softbalistky zase v areálu Eagles v Krči. Olympijský dům je na výstavišti. Hlavní město na olympiádě zastupuje celkem 250 sportovců ve věku od 12 do 16 let. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
0: Zřejmě všichni fotbaloví fanoušci se obávali, kdy přijde ten den. Nakonec to schytali ti, kteří si zapnuli nebo navštívili v americké Filadelfii zápas Francie s Irákem ve druhém kole mistrovství světa. Kvůli bouřce a silnému dešti totiž bylo utkání přerušeno na 2 hodiny, kvůli čemuž muselo být evakuováno téměř 70 tisíc diváků. Ještě dodejme, že jakmile je zaznamenán ve Spojených státech úder blesku v okruhu 13 kilometrů od stadionu, tak se utkání okamžitě přeruší.
1: Signál rádio počasí.
0: Ráno bude polojasno až jasno a ojediněle se mohou vyskytnout mlhy. Během dne čekáme přechodně až oblačno, především na Šumavě, s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na jihu Moravy naměříme 30. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
1: Signál rádio.
3: Překročili jsme 6. hodinu a taky nejvyšší čas, abychom odstartovali dnešní ráno na Signál Rádiu. U úterního vysílání vás všechny vítá Jirka Svoboda. Máme před sebou nový den, do kterého vám pomůžeme vstoupit s dobrou náladou a vybavíme vás všemi důležitými informacemi, abyste měli přehled ještě dříve, než si vyberete věci z šatníku na dnešní cestu za povinnostmi. Pojďme si dát první kafe a k tomu první hity 80. Já vám všem přeju dobré ráno.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Dobré ráno, máte naladěné vysílání Signál Rádia, před námi je úterý 23. května. Už se tady dívám na kalendář a z něj se usmívá jméno Zdeňka. U nás je přes 69 tisíc nositelek tohoto jména. Narozeniny slaví například francouzský fotbalista Zinedine Zidane a svíčky na dortu dnes bude sfoukávat například hokejista Marek Malík, někdejší modelka Jana Doleželová anebo režisér a producent David Ondříček. Tak posílám velké gratulace. A na dnešek taky připadá Mezinárodní olympijský den, je Světový den házené, Den plameňáků a je také den dělání selfieček při běhání. Takže jestli si dáváte svůj ranní okruh, nezapomeňte se u toho cvaknout a postnout to na sociální sítě. Já vám dál přeju dobré ráno a hezký poslech. Signál rád.

Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Dnešní ráno je nad Českem jasné nebo polojasné s teplotami od 14 do 19 stupňů. Například Liberec a Olomouc měří 14 stupňů, Praha a Jihlava mají aktuálně 17 stupňů, Brno a Zlín začíná den na 19 stupních. Před námi je další letní den, který nabídne jasnou až polojasnou oblohu. Během dne se čeká přechodně zvětšená oblačnost. Hlavně na Šumavě se pak čekají přehánky a bouřky a maxima dnes vystoupí na 24 až 30 stupňů. Na horách bude kolem 22 stupňů Celsia. Ideální počasí pro 80-kové léto na Signál rádiu. A tohle už je Rod Stewart. Rád.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia, jen minuty nás dělí od 6:30 a také 23. červnový den bude plný zajímavých událostí.
1: Signál Rádio, očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel dnes dopoledne oznámí, jak bude postupovat ohledně rozhodnutí vlády, že nemá jet na summit NATO v Ankaře. Poslanci by dnes měli poslat do závěrečného schvalování návrh na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Uchazeči o studium na střední škole, kteří si podali přihlášku do druhého kola přijímacího řízení, se dnes dozvědí, zda a na jakou školu byli přijati. Automobilka Škoda Auto dnes oficiálně odhalí svůj dosud největší elektromobil Škoda Peak. Vozidlo měří bezmála 5 metrů, nabídne 7 míst a dojezd přes 600 kilometrů, bude mít 3 pohony. Dnes se očekává start rakety Falcon 9 s testovacím přistávacím pouzdrem Starfall Demo. Na něm mají v budoucnu probíhat komerční krátkodobé experimenty. Organizátoři Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech dnes oznámí, jaké hvězdy přislíbily letos svou účast na jeho jubilejním 60. ročníku. A dnes budeme znát vítěze ankety Zlatá hokejka, což je nejprestižnější individuální trofej v českém hokeji. Vítěze vyhlásí večer v Pražském divadle na Vinohradech.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: hodiny nám ve studiu Signál Rádia ukazují 2 minuty po 6:30. Dál už se těšte na skupinu VEM, Roxette anebo Bad Boys Blue.
1: Signál Rádio, doprava.
0: K nehodě došlo na silnici 395 u Cvrčovic na Brněnsku a záchranka zasahuje na dálnici D10 na 8. kilometru ve směru na Prahu. V místě se vytvořila dlouhá kolona. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál Rádiem. Se Signál Rádiem. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Lidské duo VEM v ranním vysílání Signál Rádia. Doufám, že i tahle hudba vám pomohla zpříjemnit začátek nového dne. My za chvíli společně zjistíme, o čem se píše na zpravodajských webech a do 7 hodiny zaspívají například Roxette nebo ABBA, abyste si s námi dál mohli užívat 80kové léto. Tak dobré ráno, před námi je úterý 23. června.

Na Signál Rádiu právě dospívala skupina Roxette. Ze šatníku dnes vytáhněte něco velmi lehkého a vzdušného. Před námi je horký letní den. Dnešní ráno je nad Českem jasné nebo polojasné s teplotami od 14 do 19 stupňů. Například Liberec a Olomouc měří 14 stupňů, Praha a Jihlava mají aktuálně 17 stupňů, Brno a Zlín začíná den na 19 stupních. Před námi je, jak už jsem říkal, další letní den, který nabídne jasnou až polojasnou oblohu. Během dne se čeká přechodně zvětšená oblačnost, hlavně na Šumavě se čekají pak přeháňky a bouřky a maxima vystoupí na 24 až 30 stupňů a na horách bude kolem 22 stupňů Celsia. Pojďme se tedy osvěžit další hudbou, tohle už jsou Bad Boys Blue.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signa Rádia. Ještě než nám zaspívá skupina ABBA, tak pojďme projít pár témat ze zpravodajských webů.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Děti v mateřských a základních školách by mohly mít zakázáno používat mobilní telefon nebo jiné elektronické zařízení během výuky, o přestávkách nebo ve školní družině. Vyplývá to z návrhu novely školského zákona. Žáci budou moci použít telefon kvůli zdravotním důvodům nebo pokud to škola povolí pro účely vzdělávání. Koupaliště ve východoněmeckém městě Halle zakázalo vstup lidem, kteří neumějí dostatečně dobře německy. Provozovatelé to zdůvodnili tím, že návštěvníci musí dodržovat řád, neumí-li německy, nemohou si jej přečíst. Koupaliště čelí na sociálních sítích obvinění z rasismu, řada lidí ale kroku vyjadřuje podporu. Nejen pracovníci, ale také zaměstnavatelé musí být v létě obezřetní. Zákoník práce jim ukládá, že musí udržet pracoviště v takovém stavu, aby neohrožovalo zdraví zaměstnanců. V horkých dnech by proto měl zaměstnavatel především pravidelně měřit teplotu na pracovišti a jeho povinností je pracovníkům zajistit pitný režim. A wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole 4letý zákaz činnosti. Obdržela tedy stejný trest jako v případě pozitivního testu. Vondroušová v reakci na trest odmítla, že by někdy dopovala.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Na středu chystáme do vysílání další zajímavý rozhovor a tentokrát nás zavede do muzea Polabí v Poděbradech. Pod něj patří i jeho nejnovější část, tedy chata Bohumila Hrabala v Kersku. Kolega Luboš Dvořák

0: Klasik na rádiu nám krátce před 7 hodinou zpívala Bryan Adams, který letos v prosinci vystoupí v pražské O2 aréně. Se mnou je ve studiu Lucka Synková. Ahoj, Luci.
1: Já tam nevystoupím. Hezký den všem.
0: Ne, my jsme tady zrovna spolu probírali, jak se nám špatně spí, jak jsou ty horké noci. Myslím, že v tom nejsme vůbec sami. Ale jeden takový trik, který se dá použít, je s větrákem, s ventilátorem.
1: Ano, schválně.
0: Když se před něj postaví mísa s ledem.
1: No, anebo, tak si mi sebral myšlenku.
0: A nebo zmrzlá lahev s vodou a necháš přesto proudit ten vzduch, tak on se malinko ochladí. Není to samozřejmě klimatizace jako taková, ale aspoň pro ten dobrý pocit, že člověk něco málo udělal.
1: Ty mi vidíš do hlavy, protože přesně já včera přišla domů z toho vedra úplně zničená a doma jak v márnici. Jo, protože partner si jako hrál s větrákem a ledem a to bylo úplně, mě byla až zima. No tam, tak. Jak mě úplně stavily chloupky jako všude, jo, to bylo hrozný. Takže fakt opravdu to funguje a je to horší jak klimoška.
0: Pojďme ke zprávám.
1: Tak Britové po několika letech otočili, stýská se jim totiž po členství v Evropské unii, tak to probereme. A fotbalista Lionel Messi je doslova rekordmanem světových šampionátů, taky o tom bude řeč.
0: A po zprávách Phil Collins, Vanessa Paradis nebo Albano a Romina Power budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
2: Signál rádio doprava.
0: Dva kamiony jsou v sobě na dálnici D5 na 40. kilometru ve směru na Plzeň. Policie vyšetřuje nehodu na silnici 408 u Tasovic na Znojemsku a záchranka zasahuje na dálnici D10 na 8. kilometru ve směru na Prahu, kde se vytvořila dlouhá kolona. Signál rádio přeje šťastnou cestu.

0: Čtvrtý koncert hudebního cyklu Rok na čtyři doby se blíží. Cymbálová muzika v podání Lajoše Šerkézyho a kapely Josefa Feča zazní 24. června v 19 hodin v zámku Kněměřice. Více informací a vstupenky najdete na webu roknačtyřidoby.cz.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Pěkné úterní ráno přeje Lucie Sinková, jsou tu další dnešní zprávy. Vyjádření Petra Pavla k rozhodnutí vlády o složení delegace na summit Severoatlantické aliance zveřejní kancelář prezidenta republiky už za 3 hodiny. Dodejme, že vláda včera schválila složení delegace na červencový summit do Ankary. Prezident ale není její součástí. Misi povede premiér Andrej Babiš. Poslanci by měli poslat do závěrečného schvalování návrh na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Ve druhém čtení je také zrušení zákona, který obsahuje pravidla pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem a také novela o spotřebitelském úvěru. Před 10 lety Britové v referendu rozhodli o odchodu z EU. Po téměř 3 letech vyjednávání a výměně 2 premiérů Británie v lednu 2020 po 47 letech Evropskou unii opustila. Dnes většina Britů považuje Brexit za chybu a objevují se i názory za možný návrat země do EU.
1: Co se děje v regionu?
3: Dohoda mezi hlavním městem a majiteli pozemků u nádraží v Krči je na světě a Praze tak nestojí nic v cestě při budování nové stanice metra D nádraží Krč. Dohodu už schválili radní hlavního města. Stanice je součástí druhé části nově budované linky, která by se měla začít budovat na konci tohoto měsíce. Připomeňme, že jednání s majiteli pozemků probíhalo celkem 3 volební období. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Fotbalista Lionel Messi je střeleckým rekordmanem světových šampionátů. Jeho další povedený výkon sledoval Petr Plintovič.
4: Lionel Messi zahájil mistrovství světa ve velkém stylu. V úvodním zápase se střelil hetrikem Alžírsko. Teď 2 góly zařídil vítězství 2-0 proti Rakousku. Hvězdný Argentinec tak dal na mistrovství světa už 18 gólů, čímž o 2 trefy utekl dosavadnímu rekordmanovi Miroslavu Klozemu z Německa. Argentina tak na letošním šampionátu dala zatím 5 branek a všechny obstaral Messi, a to proti Rakousku ještě zahodil penaltu.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Z počátku dne bude polojasno až jasno. Během dne čekáme přechodně i oblačno, především na Šumavě, s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 30. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
5: Ani jsme se nenadáli a už je tady 7. hodina, máme před sebou úterý s datem 26. června, svátek proto slaví Zdeňky. Narozeniny má například francouzský fotbalista Zinedine Zidane, hokejista Marek Malík, někdejší modelka Jana Doleželová nebo režisér a producent David Ondříček. Všem oslavencům přeju jen to nejlepší, no a za chvíli přidám několik dnešních výročí, jedno bude i o Spartakiádě. Jsem Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, dneska je 23. června. V roce 1868 to byl den, kdy byl vydán patent na psací stroj, ale není to jediné zajímavé výročí, mám tu přehled i několika dalších.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 2016 voliči ve Velké Británii v referendu rozhodli, že země vystoupí z Evropské unie. V roce 1955 začala vůbec první spartakiáda, na značky tehdy nastoupilo 500 000 cvičenců. V roce 1910 nastala éra cepelinů. Německo jako první země světa začala přepravovat pasažéry vzduchem. V roce 1887 bylo v Písku jako v prvním městě v českých zemích uvedeno do provozu první veřejné elektrické osvětlení celoměstského významu. A v tento den v roce 1378 na dnešní dobu dosti neobvyklý dar budovu radnice věnoval Karel IV. Městu Slaný.

0: Albano a Romina Power, takhle hezky plyne 80kové léto na Signál rádiu. Máme před sebou slunečný den, už to dnešní ráno je nad Českem jasné nebo polojasné, s teplotami od 14 do 19 stupňů a na těchto hodnotách se v žádném případě nezastavíme. Před námi je totiž další letní den, který nabídne jasnou až polojasnou oblohu. Během dne se čeká přechodně zvětšená oblačnost, hlavně na Šumavě se pak čekají přehánky a bouřky. Maxima dnes vystoupí na 24 až 30 stupňů a na horách bude kolem 22 stupňů Celsia. Tak nezapomínejte dodržovat pitný režim. Přeju hezké úterý.
1: Ráno

0: Máte naladěné ranní vysílání Signa Rádia a také úterý 23. června přinese celou řadu zajímavých událostí. Tady je výběr několika z nich.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel dnes dopoledne oznámí, jak bude postupovat ohledně rozhodnutí vlády, že nemá jet na summit NATO v Ankaře. Poslanci by dnes měli poslat do závěrečného schvalování návrh na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Uchazeči o studium na střední škole, kteří si podali přihlášku do druhého kola přijímacího řízení, se dnes dozvědí, zda a na jakou školu byli přijati. Automobilka Škoda Auto dnes oficiálně odhalí svůj dosud největší elektromobil Škoda Peak. Vozidlo měří bezmála 5 metrů, nabídne 7 míst a dojezd přes 600 kilometrů. Bude mít 3 pohony. Dnes se očekává start rakety Falcon 9 s testovacím přistávacím pouzdrem Starfall Demo. Na něm mají v budoucnu probíhat komerční krátkodobé experimenty. Organizátoři Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech dnes oznámí, jaké hvězdy přislíbily letos svou účast na jeho jubilejním 60. ročníku. A dnes budeme znát vítěze ankety Zlatá hokejka, což je nejprestižnější individuální trofej v českém hokeji. Vítěze vyhlásí večer v Pražském divadle na Vinohradech.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Michael Sembello a Maniac krátce po půl osmé na Signál Rádio. Za chvíli Madonna, Sabrina a nebo Cliff Richard.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Čtyři osobní a jedno nákladní auto se srazily v Kladně v ulici Pražská před křižovatkou se silnicí 61. Na místě jsou hasiči a policie. Kolem nehody se jezdí pouze jedním pruhem Kyvadlově a dochází ke zdržení. Kolony se tvoří na příjezdu do Brna po dálnici D2 na 5. kilometru a v Praze se zdržíte na Pražském okruhu na 13. kilometru na trase od Letice Ruzině. Tady dochází k blokovému odbobování vjezdu do tunelu Lohkov a tvoří se kolony. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Jste naladěni na vlnách Signál rádia, kde vám dnes nabídneme ve vysílání další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým a tentokrát zavítáme ke kostelu svatého Michala Archanděla v Podolí. Tento nenápadný kostelík patří k nejstarším sakrálním stavbám v Praze a skrývá řadu pozoruhodných příběhů. Dozvíme se například o ohořelém trámu, který dodnes připomíná jeden z velkých požárů Prahy. Řeč bude také o zvonu Matky Boží, který jako zázrakem přečkal všechny válečné konflikty a překvapí vás i fakt, že právě kolem tohoto kostela vedla důležitá cesta, po níž museli projíždět zelináři mířící se svým zbožím na pražské trhy. Tak si nenechte ujít další zajímavé příběhy ze staré Prahy od Davida Černého u nás na Signál rádiu už dnes krátce popolední.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Nový den jste zahájili ve společnosti Signál Rádia a dnešní Brannostika říká: na svatou Agrippinu odpočívej jenom ve stínu. A to je, myslím, velmi dobré doporučení na dnešek. Před námi je totiž další letní den, který nabídne jasnou až polojasnou oblohu. Během dne se čeká přechodně zvětšená oblačnost, hlavně pak na Šumavě mohou přijít přehánky nebo bouřky a maxima dnes vystoupí na 24 až 30 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 22. No, jestli vám třicítky jsou málo, tak v dalších dnech budou teploty ještě dál stoupat. Teď už vám po vlnách Signál Rádia posílám Sabrinu.
1: Hity, které hrály z tranzistoráků, to je 80kové léto na Signál Rádiu. Boy.

0: V ranním vysílání Signál rádia Sabrina a její boys, za chvíli už Cliff Richard nebo Gazebo, ale ještě míříme na jižní Moravu, tam by mělo být cestování vlakem nebo autobusem v tropických dnech příjemnější. Detaily přidá kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký, dobrý a dnes možná také někde i horký den. Vedro k zalknutí a mnohým z nás nezbývá nic jiného, než cestovat autobusem či vlakem. Cestování v rozpálených autobusech by mělo být na jižní Moravě stále ojedinělejší. Klimatizaci má už 95% příměstských busů a nechybí ani většině vlaků. Kraj navíc během horkých dnů kontroluje, zda dopravci chlazení skutečně využívají, pokud ne, hrozí jim pokuty. Dočasnou výjimkou jsou vlakové spoje z Brna směrem na Bučovice, Kyjov a Veselí nad Moravou. Cestující v autobusech si zde občas stěžují, že klimatizace nefunguje. Ne vždy za to ale může porucha. Povětí z konečné totiž nějakou dobu trvá, než se rozpálený interiér ochladí. Někteří lidé pak nabídou dojmu, že je klimatizace mimo provoz a začnou otevírat okénka, což její účinnost ještě snižuje. V horkých dnech vyrážejí do terénu také kontroloři Cordisu, kteří ověřují, zda je klimatizace ve vozech skutečně zapnutá. Luděk Savana, Urbánek, Brno. Ráno.

0: Také dnes vám dělá společnost Signál Radio a ani dnes nevynecháme dobrou zprávu. Dnes vás zavedu do jihomoravské metropole, kde se chystá výjimečná podívaná.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio.
0: Jestli pak tušíte, co je to Gigalon, pod tímto názvem se skrývá 12-metrový model Jupiteru, který letos ovládne brněnský festival Planet. Půjde o největší instalaci v historii této oblíbené každoroční akce. Gigalon bude velký zhruba jako menší dům. Jupiter doplní na Kraví hoře také 4 měsíce této největší planety sluneční soustavy a model černé díry. Jenom pro zajímavost, do Gigalonu budou ventilátory každou minutu přečerpávat 79 000 litrů vzduchu

0: Gazebo I Like Chopin před 8 hodinou na Signál Rádiu. Taková příjemná pohodovka na dnešní ráno. Se mnou ve studiu 5 Lucka, vítám tě.
1: Je to milý, je to romantický. I to tvoje vítání teda.
0: Jo, děkuju. No já vlastně mám takový, řekl bych možná i romantický tip pro všechny. Mm-hmm. Když se večer budeš dívat na oblohu, občas bys tam teď v těchto dnech mohla zahlédnout svítící oblaka. To je takový fenomén, který se vyskytuje v podstatě jenom v období letního slunovratu, což máme právě jako teď. A jde v podstatě o ukaz, kdy jsou mraky, které jsou v ohromné výšce 85 km ze spoda osvícené zapadajícím sluncem, takže oni vypadají, jako kdyby světelkovali. Běžná oblačnost je ve výšce někde kolem 12 km, ale tohle je opravdu oblačnost, která je hodně vysoko, 85 km, a mívají takové stříbřité zabarvení, někdy až takové perleťové modré odstíny, a vypadá to kouzelně.
1: No ty to máš našprtaný.
0: No mám.
1: Já jenom zírám, ale loni jsem to sledovala a mám pocit, že jsem je viděla.
0: Jo, já je právě každý rok velice rád pozoruju a je to hezké, občas si to i vyfotím.
1: No Dáša Honcová by nám k tomu určitě řekla svý,
0: to 100%, taky zavoláš, viď?
1: No, to bych mohla, to je pravda, to je dobrý nápad.
0: A co máš
1: ve zprávách? Jasně, uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí, zda a na kterou školu byli přijati. No a jak to bude o nadcházejícím víkendu, vzhledem k tomu, že Celsiovy dílky stále stoupají, tak tušíte, že asi zima úplně nebude.
0: A po zprávách Nick Kershaw, kapela Queen, nebo Tina Turner, prostě to nejlepší z 80. let.

0: Signál Rádio, doprava.
1: 4 osobní a 1 nákladní auto se srazily v Kladně v ulici Pražská před křižovatkou se silnicí 61. Na místě jsou hasiči a policie. Kolem nehody se jezdí jedním pruhem Kyvadlově a dochází tady ke zdržení. Osobní a nákladní auto jsou v sobě ve Stříbrné Skalici na Praze východ na silnici 335 Sázavská a v Praze se zdržíte na okruhu na 13. kilometru na trase Modletice Ruzině. Tady dochází k blokovému odbavování vjezdu do tunelu Lochkov a tvoří se také kolony. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu. We'll be right back.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V úterý 23. června je s vámi Signál Rádio a zprávy pro vás v 8 hodin má Lucie Sinková. Předseda vlády Andrej Babiš se dnes v Maďarsku zúčastní jednání premiéru zemí Visegrádské skupiny. Na programu bude migrace, energetická politika a koordinace postupu zemí V4 v rámci Evropské unie, uvedl úřad vlády. Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí, zda a na kterou školu byli přijati ve druhém kole přijímacího řízení. Výsledky zveřejní jednotlivé školy i elektronický systém DIPSY. Volná místa se ale mohou objevit ještě na začátku září. Česko vstoupilo do dalšího tropického týdne. O víkendu vystoupají teploty místy až k 37 stupňům Celsia. I v dalších dnech znovu hrozí bouřky. Měsíční výhled meteorologů předpovídá v tomto týdnu extrémně nadprůměrné teploty. Později se budou přibližovat k běžným hodnotám. Dál se bude ale prohlubovat sucho. V Nizozemsku vůbec poprvé v historii podstoupilo eutanázii dítě mladší 12 let. Dodejme, že k eutanázii došlo v loňském roce, ovšem do povědomí veřejnosti se tento případ dostal až teď.
0: Co se děje v regionu?
1: V Čelákovicích na Praze východ byl zaznamenán muž se střelnou zbraní směřující do místního učiliště. Na místě teď zasahují všechny dostupné síly a prostředky, a to včetně zásahové jednotky. Další informace budeme postupně zjišťovat.
0: Sport.
1: Fotbalisté Alžírska otočili na mistrovství světa vývoj zápasu s Jordánskem a po výhře 2-1 zapsali první body ve skupině J. Africký tým si tak udržel naději na druhé místo v tabulce. Naopak nováček šampionátu je po dvou porážkách bez bodu. Jordánsko uzavře skupinovou fázi nedělním zápasem s Argentinou o 4 hodiny ráno středoevropského času v Dallasu. Alžírsko ve stejném čase nastoupí v Kansasu proti Rakousku.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zpočátku dne bude polojasno až jasno. Během dne čekáme přechodně i oblačno, především na Šumavě, s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 30. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
2: Je krátce po 8 hodině, vy máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia, kde vám za chvíli představím jeden zajímavý projekt, který vzniká na Pražských Vinohradech. A taky vám v této hodině prozradím, čím bude výjimečná dnešní noc. Na to si určitě počkejte. Jsem Jirka Svoboda a přeju vám hezký poslech Signál Rádia.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeji vám hezký poslech Signál rádia. Teď vás zavedu na chvíli na Pražské Vinohrady, kde vzniká velmi zajímavý projekt. Zdejší bývalá vodárna se mění na interaktivní vzdělávací centrum Hydropolis. Stavba je aktuálně zhruba v polovině, téměř dokončená je hrubá stavba a pracuje se na fasádě historické věže. Náměstek primátora Michal Hoza projekt přibližuje.
1: Projektem Hydropolis Praha získá hned několik věcí. Podaří se nám zachránit opravdu unikátní historickou technickou památku historické vinohradské vodárny. Zároveň tady získáme fantastickou expozici o vodě, která nám řekne všechno to, co se stane dřív, než si doma otevřete kohoutek, co je všechno potřeba udělat. A nebude to samozřejmě žádné muzeum, jo? Zábavnou formou, interaktivní.
0: V nejbližší době se začnou do věže instalovat rozvody sítí a poté upravovat interiéry. Instalace samotné expozice by měla začít koncem letošního roku a otevření je v plánu na podzim roku 2027.
2: Ráno

0: Do nového dne jste vstoupili ve společnosti Signál Rádia. V poslední době nám padaly teplotní rekordy a ten dnešní je z roku 2016, kdy bylo v pražském Klementinu 33,5 stupně, což dnes možná těsně nepřekonáme. Bude slunečno, většinou jasno nebo polojasno, během dne se může objevit přechodně i zvětšená oblačnost a na Šumavě se čekají přehánky nebo bouřky. Maxima dnes vystoupí na 24 až 30 stupňů a jestli vyrazíte nahory, tak tam čekejte teploty kolem 22 stupňů Celsia. V dalších dnech ale pak teploty překonají tropickou 30. A je dost možné, že se koncem týdne přiblížíme i ke 40 stupňům. Tak buďte na sebe v těchto horkých dnech velmi opatrní.
1: 80kové léto na Signál Rádiu.

0: Dobré ráno, ladíte Signál Rádio. Za chvíli už vám prozradím, čím bude výjimečná dnešní noc, ale teď si ještě pojďme říci, o čem píší zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Děti v mateřských a základních školách by mohly mít zakázáno používat mobilní telefon nebo jiné elektronické zařízení během výuky, o přestávkách nebo ve školní družině. Vyplývá to z návrhu novely školského zákona. Žáci budou moci použít telefon kvůli zdravotním důvodům nebo pokud to škola povolí pro účely vzdělávání. Koupaliště ve východoněmeckém městě Halle zakázalo vstup lidem, kteří neumějí dostatečně dobře německy. Provozovatelé to zdůvodnili tím, že návštěvníci musí dodržovat řád, neumí-li německy, nemohou si jej přečíst. Koupaliště čelí na sociálních sítích obvinění z rasismu, řada lidí ale kroku vyjadřuje podporu. Nejen pracovníci, ale také zaměstnavatelé musí být v létě obezřetní. Zákoník práce jim ukládá, že musí udržet pracoviště v takovém stavu, aby neohrožovalo zdraví zaměstnanců. V horkých dnech by proto měl zaměstnavatel především pravidelně měřit teplotu na pracovišti a jeho povinností je pracovníkům zajistit pitný režim. A wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole 4letý zákaz činnosti. Obdržela tedy stejný trest jako v případě pozitivního testu. Vondroušová v reakci na trest odmítla, že by někdy dopovala.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Sice společně zahajujeme nový den, ale velmi důležitá bude dnešní noc. V předvečer svátku svatého Jana Křtitele totiž nastává takzvaná svatojánská noc, která patří k nejmagičtějším okamžikům roku. Je totiž takovým pokračováním oslav letního slunovratu, kde se vítá léto, noci jsou krátké a dny dlouhé. Svatojánská noc je taky spojená s řadou tradic a pověr. Údajně je to čas, který spojuje milence, otevírají se poklady a byliny sebrané o půlnoci prý mají největší léčivou moc. No a pozor, po lesích a loukách a v blízkosti bažin se mohou taky prohánět bludičky. Dnešní noc prostě bude magická.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Dvě minuty po půl deváté na Signál Rádiu zpěvačka Sandra, dál už Katy Dennis, Toto Cutugno a nebo Bonnie Tyler.
1: Signál Rádio doprava.
0: Praha Strakonická na úrovni Malé Chuchle, tady vás drží nehoda dvou kamionů a jednoho osobáku, ve směru na centrum se tvoří kolona. Praha Jižní spojka, tady se na úrovni Zahradního města srazil kamion a osobní auto s přívěsem, tady se vytvořila pomalu jedoucí kolona ve směru na Černý most a porouchaný kamion překáží na dálnici D1 na 191. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Tady pojedete krokem. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
3: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.

0: a nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
1: 80-kové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
0: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si 80-kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do času vašeho mládí.
2: Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: ranní vysílání Signál rádia nám zpívala Katy Dennis, už se tady chystá skupina KLF a kolega Lukáš Bláha přináší program 13. dne fotbalového šampionátu.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál rádiu.
2: Úderem 19. hodiny nás čeká opravdový souboj Davida s Goliášem. Debutant na světovém šampionátu Uzbekistán se utká s týmem Portugalska, které patří k favoritům celého turnaje a bude se snažit napravit reputaci po remíze s Demokratickou republikou Kongo. Ta půjde do boje ve 4 ráno proti Kolumbii na stejném stadionu v Mexiku, kde naši odehráli první zápas na mistrovství. Ještě předtím budou chtít od 10 večer Anglie a Ghana co nejdříve potvrdit postup do vyřazovací fáze ve vzájemném souboji. Hodinu po půlnoci pak hostí stadion v kanadském Torontu klání mezi Panamou a Chorvatskem, přičemž oba celky zoufale potřebují 3 body poté, co v úvodních duelech prohráli. Pro Signál Rádio, Lukáš Bláha.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádio.

Posloucháte ranní vysílání Signál rádia. Úterý nabídne letní počasí, obloha bude většinou jasná nebo polojasná, přes den přechodně oblačná a maxima dnes vystoupí na 24 až 30 stupňů. Středa potom bude slunečná s tropickými teplotami, místy v odpoledních hodinách hrozí přehánky a bouřky, maxima zítra vystoupí na 27 až 32 stupňů a do konce týdne teploty dál porostou. Ve čtvrtek bude vymetená obloha a teploty se dostanou na 29 až 34 stupňů, v pátek naměříme až 35 a další oteplení se čeká i o víkendu, kdy některé zahraniční modely předpovídají, že se přiblížíme až ke 40 stupňům. No tak snad to nakonec tak horké nebude. Pojďme hudebně vyrazit do Itálie, tady je Toto Cutugno.

0: Toto Kutúňo v ranním vysílání Signál rádia. Za chvíli nám zaspívá Bonnie Tyler, ale teď si ještě bere slovo kolega Honza Navrátil, který nám prozradí, jak se na start letních prázdnin chystá Pražská zoologická zahrada.
1: Hezký den, prázdniny začínají v Pražské zoologické zahradě tento pátek 26. června. Právě na páteční den se tady totiž chystá speciální program pro celou rodinu, při kterém se seznámíme se zdejšími vzácnými a také jedinečnými zvířaty. Chystají se i oblíbená komentovaná krmení a také setkání, při kterých se budou rozdávat i odměny. A u kterých zvířat se můžeme v pátek potkat? Už dopoledne se budou krmit hroši, hrabáči, klokani, surikaty nebo žirafy a tučňáci. Odpoledne pak svoji baštu dostanou gorily, vombati, koně převalského, sloni, lemuři a nebo orangutani. Program startuje už v 10 hodin dopoledne a končit se bude kolem 16. hodiny. A novou expozici v pátek otevírá také botanická zahrada. Rostlinná odysea ukáže rostliny, které jsou už dávno vyhynulé. Uvidíme je v podobě skamenělin a chybět nebudou ani 3D modely lebek bíložravých dinosaurů. Tak se v pátek do obou zahrad určitě vydejte, bude na co koukat. Hezký den přeje Honza Navrátil.
2: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem. It's

0: Máte naladěné Signál Rádio. Není to tak dávno, co sociálními sítěmi rezonovala akce islandských aerolinek, které se rozhodly najít nejhoršího fotografa na světě. Důvod byl jediný. Chtěli prokázat, že krajina Islandu je natolik krásná a fotogenická, že ani špatný fotograf tam nemůže pořídit špatný a nelichotivý snímek. Do výzvy se přihlásilo skoro 130 tisíc zájemců ze 178 zemí světa a islandský dopravce už hlásí, že našel nejhorší fotografku na světě. Stala se jí jedna Pařížanka, která za propagaci země ohně a ledu dostane 50 tisíc dolarů, tedy něco přes milion korun. Aerolinky následně její snímky Islandu použijí pro své propagační účely. No vidíte, a pak, že nešika nemůže být úspěšný.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Závěr dnešního rána na Signál Rádiu obstarala skupina U2 a jejich Sweet Thing. Před 9 hodinou je se mnou ve studiu Lucka Sinková. Vítám tě.
1: Hezký den všem.
0: Teď tady pro tebe něco mám.
1: Neříkej, ty se nějak potutelně usmíváš.
0: No, protože možná máš velkou šanci, že dneska zbohatneš.
1: Jo, dej sem ten tiket.
0: Ne, tiketem to není. Já už jsem tady v této hodině mluvil, že nás dneska čeká svatojánská noc a během ní se totiž otevírají skály a vydávají své poklady. To místo se pozná podle modravého plamínku nebo kvetoucího zlatého kapradí, ale pozor, zahlédnout jeho možného jenom o půlnoci.
1: Víš, proč se směju, abych nedopadla k Trautenberg. Já jsem si totiž přesně vybavila jeden díl z Krkonošských pohádek, jak on tam zůstal. Že jo. Tak to se mi přesně může stát při mým štěstí. Co ve zprávách? Ano. Tak jo. Proč se Andrej Babiš chystá do Alžíru, to si řekneme. A v plánu má dokonce ještě další 3 destinace. No, bude trošku vejletit, no, malinko závidím. A dnes se dozvíme, které hvězdy navštíví letošní jubilejní filmový festival v Karlových Varech, protože letos slavíme 60.
0: Ano, ano, všude jsou plakáty, viděl jsem je.
1: Teda ne my dva.
0: My už taky brzo. A v další hodině Depešáci, Pet Shop Boys, anebo zpěvák Prince, to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio doprava.
0: Kolem nehody projedete s opatrností na silnici 57 u Holasovic na Opavsku. Převrácené vozidlo komplikuje provoz na silnici 430 u Tvarožné na Brněnsku. Na místě je záchranka a velmi dlouhá kolona se táhne v Praze na Strakonické kvůli nehodě od Lahovického mostu až k Malé Chuchli, a to ve směru do centra. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia. Polabí je široký územní pojem, přesto se tak jmenuje po něm muzeum se sídlem v Poděbradech. Pod něj patří nejmladší část, a to chata Bohumila Hrabala v Kersku. Čím je skanzen v Přerově nad Labem pro historii výjimečný? Co má slaná mořská voda společného s místní minerální vodou? Tak s těmito otázkami se kolega Luboš Dvořák vypravil do lázeňského města, inspirován seriálem Polabí televize Prima za ředitelem muzeí Janem Vinduškou.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červnové dopoledne přeje za Signál Rádia Lucie Sinková. Vyjádření prezidenta Petra Pavla k rozhodnutí vlády o složení delegace na summit Severoatlantické aliance zveřejní kancelář prezidenta republiky přesně za hodinu. Připomeňme, že vláda včera schválila složení delegace na červencový summit do Ankary a prezident není součástí. Misi povede premiér Andrej Babiš. A premiér ještě jednou. Ten se totiž chystá na cestu do Alžíru kvůli nákupu plynu a v září navštíví Norsko a hodlá také podniknout misi do Indonésie a Vietnamu. Poslanci by měli poslat do závěrečného schvalování návrh na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Ve druhém čtení je také zrušení zákona, který obsahuje pravidla pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem a novela o spotřebitelském úvěru. Organizátoři Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech dnes oznámí, jaké hvězdy přislíbily letos svou účast na jeho jubilejním 60. ročníku. Dříve oznámili, že festival od 3. do 11. července uvede přes 130 celovečerních hraných a dokumentárních snímků.
0: Co se děje v regionu?
1: V Čelákovicích u Prahy byl zaznamenán 55-letý Petr Šimon se střelnou zbraní směřující do místního učiliště. Na místě je stále zásahová jednotka. Učiliště je podle policie prázdné. Ozbrojený muž ve špatném psychickém stavu se podle policie pohybuje v modrém voze Škoda Fabia, registrační značky 5AB7197. Pokud vozidlo někdo spatří, má neprodleně volat linku 158, ale nijak nezasahovat.
0: Sport.
1: Ostrava v těchto dnech hostí mistrovství světa v hokejbale a českému týmu se zatím daří. Podrobnosti přidává Petr Plintovič.
2: Čeští hokejbalisté zvládli i třetí zápas na domácím mistrovství světa v Ostravě. Po Kanadě a Finsku porazili vysoko 12-3 Švýcarsko. Dnes čeká český výběr derby se Slováky. Zápas začne v 18 hodin a 15 minut.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Z počátku dne bude polojasno až jasno. Během dne čekáme přechodně i oblačno, především na Šumavě, s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 30. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Krátce po 9. hodině ladíte Signál Rádio, právě vstupujeme do dopolední části dnešního vysílání, které si za několik málo minut zpestříme připomínkou jednoho hitu, který jste možná měli nahraný na kazetě. Počkejte si na dnešní magneťák, já jsem Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádiu nám dospívali Pet Shop Boys a už tady mám připravenou magnetofonovou pásku s jednou nahrávkou.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes tady pro vás mám jeden hudební klenot z roku 1984, jmenuje se When Doves Cry a na svědomí ho má zpěvák Prince. Tahle skladba skrývá jedno obrovské tajemství, které v tehdejším popu totálně bořilo pravidla. Když Prince tenhle megahit ve studiu dokončoval, tak na poslední chvíli z něj úplně smazal basovou linku. Všichni kolem si klepali na čelo a producenti šíleli, protože popový hit bez basy to byl tehdy naprosto nesmyslný koncept. Prince ale sebevědomě prohlásil, že nikdo nebude mít odvahu dělat to, co on. No a nakonec z toho byla jedna z nejprodávanějších písní této dekády. Tak tady je Prince a When Doves Cry.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na páska?

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Na středu chystáme do vysílání další zajímavý rozhovor a tentokrát nás zavede do muzea Polabí v Poděbradech. Pod něj patří i jeho nejnovější část, tedy chata Bohumila Hrabala v Kersku. Kolega Luboš Dvořák se kvůli tomu vypravil do lázeňského města, inspirován seriálem Polabí televize Prima. Povídal si s ředitelem muzeí Janem Vinduškou a rozhovor vám nabídneme ve vysílání ve středu po 10. hodině. Tak si ho nenechte ujít.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Dopolední vysílání Signál rádia skupina Banana Rama, za chvíli Nazaret a nebo Kim Wilde a kolega Luboš Dvořák pokračuje dál ve svém putování po zámcích. Dnes se s ním vydáme do severočeských Ploskovic.
1: Dnes vás vezmu na výpravu nejen zámeckou, ale i zeměpisnou. Než se vydáte na zámek Ploskovice, tak doporučuji navštívit letmo historicky významné sousední město Litoměřice, přezdívané Zahrada Čech. A to ne kvůli populárnímu výstavišti, to si název vypůjčilo od předků. V písemnostech se toto přirovnání objevuje už v 17. století. Ve století 19. ho pak oprášili obroditelé. Sídelní význam umocňuje také poloha nad soutokem Labe a Ohře. Dvě obchodní trasy od Chebu a Prahy. A tak není divu, že se sem hrnuli movití a významní lidé a stavili honosná sídla pro rekreaci a reprezentaci. Tímto příkladem je zámek Ploskovice. Ten nechala postavit na staré tvrzi Marie Anna Františka Toskánská a odešla sem od manžela ze zákup. Pak se sem odstěhoval abdikovaný císař Ferdinand I. po bouřlivém roce 1848. Potom ho převzal Franz Josef. Tímto však nekončí. Co bylo dál a nemálo, poví průvodci. Zámecký park nyní kolonizují hluční pávy. Ze zahrady Čech zdraví Luboš Dvořák.

0: Krátce před 10. hodinou nám na Signál Rádio zpíval Michael Bolton, za chvíli opět to nejlepší z 80. let, Status Quo, New Order, anebo skupina Bee Gees.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na pražském okruhu vás drží nehoda na 23. kilometru ve směru k dálnici D1, Praha ulice v Holešovičkách ve směru na centrum, tady jsou sobě dva osobáky, a na dálnici D6 se na 31. kilometru srazilo osobní a nákladní auto. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu. When the

0: Čtvrtý koncert hudebního cyklu Rok na čtyři doby se blíží. Cymbálová muzika v podání Lajoše Šerkéziho a kapely Josefa Feča zazní 24. června v 19 hodin v zámku Kněměřice. Více informací a vstupenky najdete na webu roknačtyřidoby.cz.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Pěkné úterní dopoledne s datem 23. června přeje Lucie Sinková. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let. Ve sněmovně podle něj vzniká návrh na tuto regulaci. Letní dovolené, vysoké teploty a další cesty autem kladou na řidiče vyšší nároky než běžné každodenní přesuny. Aktuální průzkum společnosti MOL Česká republika ukazuje, že motoristé dnes od zastávek během cesty očekávají mnohem víc než jen možnost doplnit palivo. Stále větší důraz kladou na kvalitní občerstvení, dobrou kávu a příjemné zázemí. Česká republika by podle lékařů mohla přispět ke zdolání epidemie eboly v Kongu nejen tím, že pomůže s léčbou jednotlivců v Evropě, ale i podporou přímo v zasažených regionech Afriky. K pomoci přímo v Kongu vyzval i americký misijní lékař, který byl po kontaktu s nakaženým ebolou v izolaci na Bulovce. Provozovatel

0: Přírodního koupaliště v německém městě Halle zakázali vstup těm, kteří dostatečně neovládají němčinu. Odůvodnili to tím, že lidé musí dodržovat řád a pokud neumí německy, nemohou si jej přečíst. Toto rozhodnutí vyvolalo vášnivou debatu na sociálních sítích. Někteří provozovatelé označují za rasisty, jiní rozhodnutí kvitují a podporují jej.
1: Co se děje v regionu?
0: Policie od rána pátrá po muži, který byl zaznamenán se střelnou zbraní v Čelákovicích u Prahy u učiliště. Jde o 55-letého Petra Šimona, který je ve špatném psychickém stavu. Policie zveřejnila i jeho fotografii. Dodejme, že učiliště je podle policie prázdné a na místě byla zásahová jednotka. Muž se pohybuje v modré fábii značky 5AB7197. Pokud muže nebo vozidlo někdo spatří, má neprodleně volat linku 158, ale nějak nezasahovat.
1: Sport.
0: Bouřlivé počasí v části USA narušilo na mistrovství světa vedle zápasu Francie s Irákem i trénink fotbalistů Španělska. Kvůli bouřce a varování před tornádem musel tým evropských šampionů v Tennessee ukončit přípravu už po 15 minutách. Poslední zápas ve skupině H čeká mužstvo v noci zpátku na sobotu středoevropského času, a to proti Uruguayi.
1: Signál rádio počasí.
0: Během dne čekáme i zakaboněnou oblohu. Především na Šumavě může pršet a nebo se objeví bouřky. Večer se má vyjasňovat. Nejvyšší dnešní teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na jihu Moravy kolem 30 stupňů. To byly zprávy a teď na Signál rádio hudba 80.
1: Signál rádio.
2: Už máme krátce po 10. hodině a vám dál dělá společnost Signál Radio. Je 23. června, což byl v roce 1987 den, kdy tehdy 15-letá zpěvačka Tiffany vyrazila na svoji první sérii koncertů poté, co se na vrchol hitparády dostala se singlem I Think We Are Alone Now. A není to jediná zajímavost z hudební historie. Na další si počkejte pár minut. Hezký poslech vám přeje Jirka Svoboda.
1: Signál Radio. To nejlepší z 80. let.

0: Také dnes dopoledne držíte signál a u mikrofonu už je kolega Lukáš Bláha, aby nás mohl provést hudební historií 23. červnového dne.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Putování do ní načínáme soundtrackem k muzikálu West Side Story. 23. červnový den roku 1962 ovládl hitparády na obou březích Atlantiku. Zatímco ve Velké Británii se na první příčce vyhříval celkem 13 týdnů, ve Spojených státech hudba Leonarda Bernsteina s texty Stefana Sondheima zaujala víc. Na hrotu zámořského žebříčku strávila nahrávka 54 týdnů, což se nikdy jiné desce nepovedlo. Jedno z nejprodávanějších alb 60. let bylo navíc oceněno Grammy i Oscarem.

Na 23. červen 1975 příliš v dobrém nevzpomíná rocková legenda Alice Cooper. Zpěvák se tehdy při vystoupení v kanadském Vancouveru rozvášnil více, než by bylo zdrávo a spadl z pódia. Odneslo to v úvozovkách pouze 6 žeber.

Závěrečné dnešní signály náleží americké hvězdičce Tiffany. Ta v letopočtu 1987 zahájila ve věku pouhých 15 let své debutové turné. Poprvé naživo předvedla i píseň s názvem Myslím, že jsme teď sami, která se v listopadu toho roku stala jedničkou tamní Billboard Hot 100.

Signál Radio hraje osmdesátky. And you can dance for inspiration.

0: Jste naladěni na vlnách Signál Rádia, kde vám dnes nabídneme ve vysílání další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým a tentokrát zavítáme ke kostelu svatého Michála Archanděla v Podolí. Tento nenápadný kostelík patří k nejstarším sakrálním stavbám v Praze a skrývá řadu pozoruhodných příběhů. Dozvíme se například o ohořelém trámu, který dodnes připomíná jeden z velkých požárů Prahy. Řeč bude také o zvonu Matky Boží, který jako zázrakem přečkal všechny válečné konflikty a překvapí vás i fakt, že právě kolem tohoto kostela vedla důležitá cesta, po níž museli projíždět zelenáři mířící se svým zbožím na pražské trhy. Tak si nenechte ujít další zajímavé příběhy ze staré Prahy od Davida Černého u nás na Signál Rádiu už dnes krátce popolední.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružství.

0: prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.
2: Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Posloucháte úterní vysílání Signál Rádia, pomalu se blížíme k 11. hodině, pravidelný čas, kdy se tady ve studiu střídáme, proto už přišel Lukáš Frelich. Vítám tě tady, Luky.
1: Hezké dopoledne.
0: Nebude trvat dlouho a začnou nám letní prázdniny, začneme se vydávat na různé cesty, objevovat zajímavá místa, navštěvovat ty méně známá i hodně známá. A je zajímavé, že teď vyšel žebříček těch nejnavštěvovanějších míst v Česku. Co typuješ, že je úplně top místem, kde je nejvíce turistů?
1: Nejnavštěvovanější místo v Česku? Já bych typoval, že to bude třeba Český Krumlov.
0: Je to Pražský hrad? Skoro 2,75 milionu lidí za rok. Ovšem, v první desíce jsou dokonce 4 zoologické zahrady a 2 akvalendy. Obchodí oproti tomu předchozímu žebříčku vypadla Petřínská rozhledna, ale tam je to poměrně jasné, protože teď už nějakou dobu nejezdí lanovka, bude jezdit až od podzimu.
1: Zajímavé. A já jsem si právě typoval, že to bude něco mimo velkoměsto, kde je předpoklad většího chládku a lepšího jako vzduchu, že?
0: No jo.
1: A ne, zůstává Praha.
0: Jo, je to tak. Já bych ale v těchto horkých dnech doporučoval spíš zdržovat se blízkosti vody a u toho poslouchat Signál Rádio. Užijte si Lukáše, Jirka se loučí zítra v 6. Ahoj.

0: 11. hodina klepe na dveře, hezké dopoledne přeje Signál Radio. Za moment Modern Talking, taky Tears for Fears nebo skupina ABBA, to nejlepší z 80. let. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na příjezdu do Prahy po dálnici D1, 31. kilometr. Tady je hromadná nehoda 3 osobních vozidel, výrazně se zdržíte. Další komplikace vás potom čeká na Praze 9 v ulici Prosecká. Tady je nehoda autobusu s motocyklem a na vozovce jsou taky části obou vozidel po nehodě. Takže počítejte s výrazným snížením rychlosti a taky se zdržením. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červnové dopoledne stále přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Ústavní soud včera obdržel kompetenční žalobu prezidenta. Petr Pavel ji podal v souvislosti s rozhodnutím vlády neumožnit mu účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Pavel považuje rozhodnutí kabinetu za bezprecedentní a nešťastné. Chce, aby ústavní soud vyjasnil, zda může vláda o účasti hlavy státu na summitu rozhodovat, a zároveň žádá, aby soud uložil kabinetu nevytvářet mu překážky ve výkonu funkce prezidenta. Po prvních dvou kolech přijímacího řízení má místo na střední škole zajištěno zhruba 98% deváťáků. Ve druhém kole uspělo 10 043 uchazečů z více než 12 000 přihlášených. Téměř 4/5 přijatých se dostali na školu, kterou uvedli na prvním místě. Na 6letá gymnázia byla ve druhém kole přijata zhruba 1/3 uchazečů, na 8letá 43%. Vyplývá to z údajů ministerstva školství. Dubaj si v uplynulých letech vybudovala pověst oázy stability v neklidném regionu, čímž lákala ve velkém investory i turisty. Nedávné iránské útoky ale způsobily, že se biznisový model založený na službách otřásá v základech. Příliv kvalifikovaných pracovníků naopak hlásí Saúdská Arábie či Katar. Ekonomická krize ale tíží všechny země Perského zálivu.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha 2 znovu potvrdila, že patří mezi špičku české veřejné správy. V letošním ročníku motivační soutěže Přívětivý úřad totiž obhájila první místo mezi městskými částmi. Do soutěže se letos zapojilo 205 obcí s rozšířenou působností a městských částí. Ty byly hodnoceny podle 89 kritérií.

0: Hodnocení se zaměřovalo například na digitalizaci služeb nebo na komunikaci s občany. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport. České i zahraniční tenistky podpořili Markétu Vondroušovou, která dostala včera od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Karolína Muchová označila na sociálních sítích trest za těžko pochopitelný.
2: Signál Rádio, počasí.
1: Během dne čekáme i zakaboněnou oblohu. Především na Šumavě může pršet a nebo se objeví bouřky. Večer se má vyjasňovat. Nejvyšší dnešní teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na jihu Moravy kolem 30 stupňů. To byly zprávy a teď na Signál Rádio hudba 80.
2: Signál Rádio.
3: 11 hodin a 2 minuty, dobré dopoledne, přeje Signál Rádio. Za moment budeme mířit na Moravu, kde finišují přípravy na vinobraní. Na co se letos můžete těšit, prozradím za chvíli a teď se o začátek první společné hodiny postarají Hard. Hezké úterý, s vámi Lukáš Frelich.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ten Sharp teď zpříjemnil dopoledne. Milovníci vína se určitě těší na konec léta, kdy se bude konat už 79. ročník pálavského vinobraní v Mikulově na Břeclavsku. Letos pořadatelé zavádí jako novinku čistě řemeslnou uličku s ukázkami tradičních řemesel, druhou malou scénu v amfiteátru a po 5 letech obnoví i mobilní aplikaci. Pokračuje ředitelka festivalu Petra Bako.
1: První z novinek na pálavském vinobraní bude řemeslná ulička, kdy na Vrchlického ulici budeme soustředovat jenom samé řemeslníky, budou tam předvádět svoje umění. A tou druhou je malá scéna na amfiteátru, protože podle návštěvníků jim scházelo, když se chystají koncerty a jsou tam prostoje, tak aby mohli vydržet na tom amfiku celou dobu. Tak máme malou scénu, kdy v pátek i v sobotu budou takové menší kapely, které budou vyplňovat právě ty prostoje.
0: Stejně jako loni bude celý třídenní festival bezhotovostní a nedělní program je zdarma. Pálavské vinobraní se uskuteční od 11. do 13. září. Termín se opět shoduje se Znojemským historickým vinobraním.

0: Posloucháte Signál Radio, kde vám hrajeme to nejlepší z 80. let a staráme se i o to, abyste měli přehled o tom, co se aktuálně děje. Například dnešní noc bude velmi zvláštní a váže se k ní i tradice. Co nás čeká, zjistíte na našem Facebooku, tak se mrkněte, ať víte, co dnes po západu slunce dělat.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Hitovka, která se do tohohle počasí skvěle hodí. Vamos a la playa a letní single. Za moment Joe Cocker, taky Kylie Minogue, nebo zpěvačka Sandra. Prostě to nejlepší v 80. let. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál rádio, doprava.
0: Bouralo se na Praze 10 ve Vršovicích. Madridská ulice hlásí nehodu osobního vozidla a motocyklu. Na místě jsou záchranné složky, komunikace je téměř neprůjezdná. Ideálně jeďte jinudy a hlavně opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červnové poledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Jsou tu další zprávy. Obsahem kompetenční žaloby, s níž se prezident Petr Pavel obrátil na ústavní soud, je jasné určení toho, kdo může rozhodovat o účasti hlavy státu. Žádá také, aby kabinet prezidentovi tak říkajíc neházel klacky pod nohy. Podle prezidenta by měli soudci jasně stanovit, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Živnostníkům v prvním pásmu paušální daně se od července sníží měsíční zálohy o 822 korun na 9162. Je to důsledek snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň. Snížení se uplatňuje zpětně od začátku roku. Technologie umělé inteligence by v budoucnu mohla pomoci z fotek velmi podrobně analyzovat stav

0: plesů. Nástroj, na jehož vývoji se podílí tým vědců z brněnského pracoviště Výzkumného ústavu pro krajinu, propojuje drony, laserové skenování objektů, AI a pokročilé modely růstu lesních porostů. Výsledkem má být systém schopný vyhodnocovat stav lesa až na úroveň jednotlivých stromů a současně má předvídat jeho budoucí vývoj v podmínkách měnícího se klimatu.
1: Co se děje v regionu?
2: Praha aktualizovala dopravní plán pražské integrované dopravy. Reaguje tak na rostoucí poptávku a rozrůstající se území města. Z plánu plyne, že například v metru se už nepočítá s omezeným poloprázdninovým provozem v rámci prvních dvou měsíců v roce. Tramvajová síť se do roku 2030 rozšíří o několik nových úseků a zprovozní se také další trolejbusové linky. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
0: Brazilští fotbalisté proti Skotsku v závěrečném hracím dnu skupiny C na mistrovství světa budou chtít stvrdit postup do vyřazovací fáze a první místo v tabulce. Kanárci jsou se 4 body v čele díky lepšímu skóre před Marokem. Africká země se utká s už vyřazeným Haitim. Nakročeno k postupu mají i Skotové, kteří jsou za vedoucí dvojicí o bod pozadu. Zápasy v Miami a Atlantě mají výkop o půlnoci ze středy na čtvrtek středoevropského času.
1: Signál rádio počasí.
0: Čekáme polojasno až oblačno, především na Šumavě s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Večer se má vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy dokonce 32 stupňů. To byly zprávy a teď už na Signál rádiu hudba osmdesátek.
1: Signál rádio.
3: 12 hodin a 3 minuty, kostel a ohořelý trám, který dodnes připomíná velký požár, co zasáhl naše hlavní město. Tomu se bude věnovat David Černý v pořadu Miluju Prahu už za chvíli. Nejdřív pojďme hrát, připraven je Billy Joel na Signál rádiu. Hezké úterní odpoledne přeje Lukáš Frelich.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Kylie Minogue. Takhle zní nejlepší playlist 80. let, ve kterém za chvíli budeme pokračovat. Teď už David Černý a Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Dnes si budeme povídat o roztomilém a téměř zapomenutém kostele svatého Michaela Archanděla v Podolí. Je to malebný, nenápadný, téměř venkovsky působící kostelík, který stojí zastrčený v uličce pod Vyšehradem. Přestože ho většina lidí mířící do podolské porodnice nebo bazénu mine bez povšimnutí, ukrývá v sobě nejednu historickou lahůdku. I když to kvůli novorománské přestavbě z roku 1887 na první pohled nevypadá, svatý Michael je jeden z nejstarších kostelů v Praze. První písemná zmínka pochází už z roku 1222, kdy patřil Vyšehradské kapitule. Původní kamenné zdivo z počátku 13. století v kostele dodnes najdeme. Hned vedle kostela stojí malebná bedněná zvonice se šindlovou střechou a v ní visí absolutní unikát. Zvon Matky Boží a všech svatých, který byl odlit v roce 1482. Jméno zvonaře neznáme, protože zvon na sobě nemá autorskou značku, ale vzhledem k vysoké řemeslné kvalitě zvonu se historici shodují, že musel pocházet od některé z tehdejších vyhlášených zvonařských dílen na Novém nebo Starém městě pražském. Zvon každopádně přežil všechny války, požáry i rekvizice. V roce 1993 ho doplnili dva nové zvony, Michael a Jan Nepomucký. Kostel sobě ukrýval i jedno velké překvapení na půdě. Při stavebně dendrologických průzkumech našli odborníci na půdě ohořelý poklad. Dochoval se zde původní dřevěný překlad, u kterého analýza letokruhu ukázala, že stromy na něj byly pokáceny na přelomu let 1273 a 1274. Tento kus dřeva a přilehlý gotický štík jsou viditelně ožehnuté požárem. Na půdě podolského kostelíka tak leží hmatatelný důkaz o velkém středověkém požáru z roku 1484, po kterém musel být kostel znovu zastřešen. Kostelík stojí v místech, kudy po staletí vedla jediná přístupová cesta z Podolí do Prahy. Dokud nebyl na počátku 20. století prokopán Vyšehradský tunel, byla Vyšehradská skála pro povozy nepřekonatelná. Podolští zelináři, rybáři a cementáři museli se svým zbožím stoupat strmě uličkou podél kostela svatého Michala nahoru k Vyšehradu a teprve poté dolů na pražské trhy. Dodnes je kolem kostelíku travnatý pozemek lemovaný zdí. Až do roku 1885 zde fungoval podolský hřbitov. Přestože byl zrušen, dodnes na místě můžete najít několik původních kamenných náhrobků zapuštěných do trávy. Pokud se kolem kostela projdete za sichravého podzimního dne nebo k večeru, kdy na staré náhrobní kameny dopadá boční světlo, nápisy jsou lépe čitelné. Celé místo má díky nim zvláštní nostalgický ráz zapomenutého vesnického hřbitova, přestože od rušného nábřeží Vltavy a podolského tunelu ho dělí jen pár desítek metrů. Obrázek klidného venkovského hřbitova uprostřed Prahy je tak téměř dokonalý. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Krauthouse Review, tady je Signál Rádio. Na Moravě se v autobusech a vlacích ochladíte. Podrobnosti přidám za chvíli, do té doby hrajeme Tina Turner, Undercover a nebo třeba Falco.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Úterý odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Cestování v autobusech nebo vlacích a v případě velkých veder má pro mnohé z nás traumatizující účinky. Na jihu Moravy ale nemusíme mít obavy. Podrobnosti má Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký, dobrý a dnes možná také někde i horký den. Vedro k zalknutí a mnohým z nás nezbývá nic jiného, než cestovat autobusem či vlakem. Cestování v rozpálených autobusech by mělo být na jižní Moravě stále ojedinělejší. Klimatizaci má už 95% příměstských busů a nechybí ani většině vlaků. Kraj navíc během horkých dnů kontroluje, zda dopravci chlazení skutečně využívají, pokud ne, hrozí jim pokuty. Dočasnou výjimkou jsou vlakové spoje z Brna směrem na Bučovice, Kyjov a Veselí nad Moravou. Cestující v autobusech si zde občas stěžují, že klimatizace nefunguje. Ne vždy za to ale může porucha. Povětí z konečné totiž nějakou dobu trvá, než se rozpálený interiér ochladí. Někteří lidé pak nabídou dojmu, že je klimatizace mimo provoz a začnou otevírat okénka, což její účinnost ještě snižuje. V horkých dnech vyrážejí do terénu také kontroloři Cordisu, kteří ověřují, zda je klimatizace ve vozech skutečně zapnutá. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Přiblížila se 13. hodina a to znamená, že to nejlepší z 80. let budeme hrát zase za chvíli. Připraven je Slide, Madonna a nebo třeba Paul McCartney. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Posledejte na výjezdu z Brana ve směru na Ostravu po dálnici D1 206,5 km. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, neprůjezdný jízdní pruh a vytváří se kolona. Počítejte tedy se zdržením a jeďte opatrně.
1: Rozhovor Signál rádia. Polabí je široký územní pojem, přesto se tak jmenuje po něm muzeum se sídlem v Poděbradech. Pod něj patří nejmladší část, a to chata Bohumila Hrabala v Kersku. Čím je skanzen v Přerově nad Labem pro historii výjimečný? Co má slaná mořská voda společného s místní minerální vodou? Tak s těmito otázkami se kolega Luboš Dvořák vypravil do lázeňského města, inspirován seriálem Polabí televize Prima za ředitelem muzeí Janem Vinduškou. Rozhovor nabídneme na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál rádia.
3: Čtvrtý koncert hudebního cyklu Rok na čtyři doby se blíží. Cymbálová muzika v podání Lajoše Šerkéziho a kapely Josefa Feča zazní 24. června v 19 hodin v zámku Kněměřice. Více informací a vstupenky najdete na webu roknačtyřidoby.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Prohřátý červnový den vám všem přeje Lucie Sinková. Premiér Andrej Babiš zveřejnil své stanovisko ke kompetenční žalobě, kterou dnes podal prezident Petr Pavel kvůli tomu, že jej vláda neschválila jako člena delegace na červencový summit NATO v turecké Ankaře. Podle Babiše by na sebe ústavní činitelé neměli podávat žaloby a dodal, že sám na prezidenta žalobu nepodal, když Pavel odmítl jmenovat motoristického kandidáta Filipa Turka ministra. V Česku se bude dál oteplovat a koncem týdne teploty dosáhnou až 37 stupňů Celsia. V nížinách může být ojediněle i 39. Kvůli trvajícímu suchu a vedru hrozí už od zítřka na jihu Moravy požáry. Varování před nimi je platné do odvolání. 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který se uskuteční od 3. do 11. července, přivítá vedle už oznámené Maggie Gyllenhaalové a Jesseho Eisenberga další zahraniční hosty. Patří mezi ně americký herec Dustin Hoffman, francouzská herečka Juliette Binochová a americký herec Jeffrey Wright, kteří si z Varů odvezou ocenění.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha aktualizovala dopravní plán pražské integrované dopravy. Reaguje tak na rostoucí poptávku a rozrůstající se území města. Z plánu plyne, že například v metru se už nepočítá s omezeným poloprázdninovým provozem v rámci prvních dvou měsíců v roce. Tramvajová síť se do roku 2030 rozšíří o několik nových úseků a zprovozní se také další trolejbusové linky. Honza Navrátil, Praha.

0: Sport.
1: Londýnský maraton bude příští rok dvoudenní. O víkendu 24. a 25. dubna se ho tak bude moci zúčastnit 100 000 běžců. Oznámili to pořadatelé jednoho ze 7 maratonských majorů. Zájemci o účast musí uspět v loterii, do níž se příští ročník přihlásilo rekordních více než 1 300 000 běžců.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Čekáme polojasno až oblačno, především na Šumavě s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Večer se má vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy dokonce 32 stupňů. To byly zprávy a teď už na Signál Rádio hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
2: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde vám už za moment prozradím, že i nešikovnost může přinést velké peníze. K tomu hrát budeme to nejlepší z osmdesátek na start Spania. Hezké odpoledne, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: Madonna na Signál Rádiu. K našemu ránu patří i dobré nápady a inspirace. Zajímavý příběh přinesl Jirka Svoboda.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: Není to tak dávno, co sociálními sítěmi rezonovala akce islandských aerolinek, které se rozhodly najít nejhoršího fotografa na světě. Důvod byl jediný. Chtěli prokázat, že krajina Islandu je natolik krásná a fotogenická, že ani špatný fotograf tam nemůže pořídit špatný a nelichotivý snímek.
2: Do výzvy se přihlásilo skoro 130 tisíc zájemců ze 178 zemí světa a islandský dopravce už hlásí, že našel nejhorší fotografku na světě. Stala se jí jedna Pařížanka, která za propagaci země ohně a ledu dostane 50 tisíc dolarů, tedy něco přes milion korun. Aerolinky následně její snímky Islandu použijí pro své propagační účely. No vidíte, a pak, že nešika nemůže být úspěšný.
0: Zítra s vámi odstartujeme polovinu týdne, ráno mezi 6 a 11.
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: Petr Kotwald, společnost vám dělá Signál Radio, kde si za chvíli připomeneme single, co jsme si nahrávali na pásku. Zatím napovím, že nás čeká pohled do roku 1988 a hitovka, kterou určitě znáte. Tak třeba taky Lionel Richie, Rick Astley nebo Queenie. To jsou hitovky a umělci, kteří vám zpříjemní čas v práci. Za moment, hezké odpoledne.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Takhle hraje Signál Radio a před námi je vzpomínka na single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnešní hitovka z archivu má zajímavý příběh. Patří čistě chlapecké skupině, která po vydání skladby dostala velkou kritiku od odborníků. Ta se dokonce objevovala i v prestižních časopisech. Nicméně realita, ta byla úplně jiná. Single totiž bodoval v hitparádách a dokonce ovládl i prestižní japonskou hitparádu. U nás se líbí dodnes. Skupina Bros, When Will I Be Famous?
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Přiblížila se 14. hodina, tady je Signál Rádio, krásné odpoledne. Za moment Belinda Carlisle, Texas, nebo třeba Dusty Springfield, prostě to nejlepší z 80. Teď už zprávy a info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozadejte v Praze na Kbelské ulici u křižovatky s městským okruhem. Tady je nehoda náklaďáku s motocyklem, projíždí se zvýšenou opatrností a nárazově se zdržíte. Tak tady dejte pozor a hlavně jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále pěkné odpoledne přejeme ze Signál Rádia. U mikrofonu je Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu kvůli svému vyloučení z české delegace na červencový summit NATO. Žádá, aby soud vyjasnil pravomoci prezidenta při účasti na mezinárodních summitech a uložil vládě poskytovat hlavě státu potřebnou součinnost. Pavel označil rozhodnutí vlády za bezprecedentní a za omezení svých ústavních pravomocí. V Národním parku České Švýcarsko platí kvůli zvýšenému nebezpečí požáru zákaz vstupu do lesa v noci. Nad parkem kvůli tomu teď pravidelně létají drony s kamerou. Začátek turistické sezóny v Chorvatsku zatím zaostává za očekáváním. V některých letoviscích jsou podle místních podnikatelů i hotelů volné kapacity a návštěvníků je méně než loni. Důvodem mohou být vyšší ceny i silná konkurence. Při současné vlně extrémně vysokých teplot se ve Francii od začátku víkendu utopilo zhruba 20 lidí. Dnes to oznámila francouzská ministryně sportu. Poprvé v historii dnes platí nejvyšší stupeň výstrahy před horkem, a to na více než polovině francouzského území. Nejvyšší teploty na jihozápadě země mohou podle předpovědi vystoupat až ke 44 stupňům Celsia.
0: Co se děje v regionu?
2: Celkem 168 dětí najde zázemí v 6 třídách nové mateřské školy v Berouně. Budova má 2 patra a navržena byla jako pasivní objekt s fotovoltaickou elektrárnou a tepelnými čerpadly, což zajišťuje energeticky úsporný provoz. V poslední prázdninový měsíc přijde na řadu zápis dětí a školka se pak pro ně otevře v září se začátkem školního roku. Honza Navrátil, Beroun.
0: Sport.
1: Hvězdný španělský motocyklový jezdec Marc Márquez bude i nadále v mistrovství světa hájit barvy továrního týmu Ducati. S italskou značkou podepsal novou 2letou smlouvu. 33-letý 9-násobný světový šampion, jenž 7 titulů vybojoval v královské kategorii MotoGP, by měl v týmu působit do roku 2028. Stáj Ducati podpis smlouvy oznámila na sociálních sítích.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Čekáme polojasno až oblačno, především na Šumavě s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Večer se má vyjasňovat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy dokonce 32 stupňů. To byly zprávy a teď už na Signál Rádiu hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: 14 hodin, 3 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Za chvíli si připomeneme jedinečný muzikálový hit a nabídnu další skvělé osmdesátky. S vámi Lukáš Frelich a tady jsou Pet Shop Boys. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Belinda Carlisle na Signál Rádiu. West Side Story, to je muzikál, který si zaslouží pozornost. Do hudební minulosti nás vezme kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Putování do ní načínáme soundtrackem k muzikálu West Side Story. 23. červnový den roku 1962 ovládl hitparády na obou březích Atlantiku. Zatímco ve Velké Británii se na první příčce vyhříval celkem 13 týdnů, ve Spojených státech hudba Leonarda Bernsteina s texty Stefana Sondheima zaujala víc. Na hrotu zámořského žebříčku strávila nahrávka 54 týdnů, což se nikdy jiné desce nepovedlo. Jedno z nejprodávanějších alb 60. let bylo navíc oceněno Grammy i Oscarem.

Na 23. červen 1975 příliš v dobrém nevzpomíná rocková legenda Alice Cooper. Zpěvák se tehdy při vystoupení v kanadském Vancouveru rozvášnil více, než by bylo zdrávo a spadl z pódia. Odneslo to v úvozovkách pouze 6 žeber.

Závěrečné dnešní signály náleží americké hvězdičce Tiffany. Ta v letopočtu 1987 zahájila ve věku pouhých 15 let své debutové turné. Poprvé naživo předvedla i píseň s názvem Myslím, že jsme teď sami, která se v listopadu toho roku stala jedničkou tamní Billboard Hot 100.

0: Mr. Majster a Signál Rádio. Chtěli byste vyzkoušet nakrmit hrocha, klokana nebo třeba tučňáky? Možnost budete mít už brzy, konkrétní budu za chvíli. Do té doby pošlu další osmdesátky, třeba Michael Jackson, Pretenders nebo Fancy.
1: Signál Rádio.
2: Signál Rádio.
1: Signál Rádio.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Za 5 minut, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Na blížící se start prázdnin se chystá i pražská zoologická zahrada. Pozvánku do Troji má Honza Navrátil.
1: Hezký den, prázdniny začínají v pražské zoologické zahradě tento pátek 26. června. Právě na páteční den se tady totiž chystá speciální program pro celou rodinu, při kterém se seznámíme se zdejšími vzácnými a také jedinečnými zvířaty. Chystají se i oblíbená komentovaná krmení a také setkání, při kterých se budou rozdávat i odměny. A u kterých zvířat se můžeme v pátek potkat. Už dopoledne se budou krmit hroši, hrabáči, klokani, surikaty nebo žirafy a tučňáci. Odpoledne pak svoji baštu dostanou gorily, vombati, koně převalského, sloni, lemuři a nebo orangutani. Program startuje už v 10 hodin dopoledne a končit se bude kolem 16. hodiny. A novou expozici v pátek otevírá také botanická zahrada. Rostlinná odysea ukáže rostliny, které jsou už dávno vyhynulé. Uvidíme je v podobě skamenělin a chybět nebudou ani 3D modely lebek bíložravých dinosaurů. Tak se v pátek do obou zahrad určitě vydejte, bude na co koukat. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Takhle zní úterní odpoledne, za chvilku bude 15 hodin a hned potom si dáme ty nejlepší osmdesátky. Připravený je Tony Esposito, Sister Sledge nebo třeba Human League. Teď už zprávy a také info z dopravy.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Posledejte na Praze 10 ve Vršovicích ulice v Olšinách mezi křižovatkou pod Rapidem a Kubánské náměstí. Tady je nehoda tramvaje a osobáku, vytváří se kolona. Počítejte se zdržením a jděte opatrně.
2: Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa col silenzio per

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, 15. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy. A začínáme aktualitou. Policie po několikahodinovém pátrání zadržela nebezpečného a ozbrojeného muže. Z Čelákovic se dostal až do pražských Strašnic, kde byl zadržen prvosledovými hlídkami a zásahovou jednotkou. Policie v souvislosti s pátráním posílila ostrahu některých ministerstev a úřadu vlády. Muž byl ozbrojený a je držitelem zbrojního oprávnění. Maximální ceny paliv se zítra opět změní. Benzín se zítra může prodávat za maximálních 40 korun a 55 haléřů za litr. A maximální cenu nafty ministerstvo financí na zítřek stanovilo na 36 korun a 36 haléřů za litr. Teherán nepovolí inspektorům Mezinárodní agentury pro atomovou energii návštěvu zařízení, která byla poškozena údery Spojených států amerických a Izraele. Uvedla to iránská diplomacie.
0: Co se děje v regionu?
1: Na světě je nová pražská obecně závazná vyhláška o pyrotechnice. Ta umožňuje městským částem rozhodnout o úplném zákazu zábavní pyrotechniky na svém území. Několik částí už tento zákaz zavedlo. Jde hlavně o širší centrum metropole, ale také například o Suchdol, Libuš, Troju a nebo Velkou Chuchli. V ostatních částech Prahy se povolené okno pro používání pyrotechniky zkracuje.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisem. Další potvrzenou účastnicí tenisového Live Sport Prague Open je dvojnásobná grandslamová šampionka z dvouher Barbora Krejčíková. Doplňme, že akce WTA se v Praze uskuteční nově na Štvanici od 20. do 26. července.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, místy je oblačno a teploty měříme od 24 do 29 stupňů. Noc na středu bude ve znamení jasné oblohy, teploty klesnou na 17 až 13 stupňů Celsia. Zítřejší, tedy středeční den, nám nabídne jasno až polojasno, vítr zítra zafouká proměnlivý do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty během středy naměříme mezi 27 a 32 stupni. V 1000 metrech na horách se teploty budou pohybovat kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy, pokračujeme 80.
0: Signál Rádio.
2: 3 minuty po 15. hodině, hezké úterní odpoledne. Co nám dělá největší starost, když jsme pryč na dovolené? Češi odpovídali v anketě, ve které se určitě najdete. Víc odhalím už za chvíli, s vámi Lukáš Frelich a hraje Chris the Birch.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Esposito, Kalimba de Luna a taky Signál Radio. Taky si děláte někdy starosti, když jste pryč na dovolené, co se děje vlastně doma? Nejste v tom rozhodně sami. Podle ankety nám nejčastěji dělá vrásky starost o zbytek rodiny, taky domov, zda nebyl vykraden, vytopen a nevyhořel, a taky, jak jsou na tom květiny. Dokonce existuje na internetu spousta návodů, jak naložit s živými květinami, pokud jste pryč, můžete se podívat. Každopádně podle ankety to takhle my Češi prostě máme, že jsme na dovolený a najednou nám dělá vrásky to, co se děje tady v Čechách, a je úplně jedno, na kterém konci světa jsme. Tak pokud to máte podobně, rozhodně nejste výjimkou a navíc není to nic neobvyklého. Podle psychologů je to naprosto normální, i když měli bychom umět nějak s tím pracovat a odsunout to, protože jenom tak dokážeme pořádně psychicky odpočinout.

0: skupina Bee Gees a velká stálice z osmdesátek. Už zítra vám nabídneme zajímavý rozhovor s ředitelem muzeí. Polabí je totiž široký územní pojem, přesto se tak po něm jmenuje i muzeum se sídlem v Poděbradech. Podle něj patří nejmladší část, a to chatota Bulhumila Hrabala v Kersku. Čím je vlastně celý skanzen v Přerově nad Labem pro historii výjimečný, co má slaná mořská voda společného s místní minerální vodou, tak s těmito otázkami se kolega Luboš Dvořák vypravil do lázeňského města, inspirován seriálem Polabí televize Prima, za ředitelem muzeí Janem Vindouškou. Rozhovor nabídneme zítra u nás na Signál rádiu chviličku po 10. hodině, tak si to nenechte ujít.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím. Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo. 80.

0: prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.
2: Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: I po letech mě tahle taneční hitovka dostává. Krásné odpoledne přeje Signál Rádio, se mnou ve studiu nachystán i Lukáš Bláha, ahoj.
1: Ahoj, pěkné odpoledne.
0: Taky jsi tady zavrtěl, zatančil na židli, já jsem to pozoroval.
1: No je, tahle věc tam mě vždycky rozpumpuje krev.
0: Jsi říkal, že dodržuješ tradici, nebo dodržuješ den, který dneska je.
1: Já jsem to chtěl napravit, protože ty jsi mi říkal včera, že jsem byl nějak moc jako, nebo špatně oblečen.
0: Ano.
1: To znamená dneska Mezinárodní den růžové barvy, no tak...
0: Vzal jsi růžovou polokošili.
1: Aspoň polokošili, přesně tak.
0: Vypadáš pěkně.
1: Děkuji. To mě potěšilo.
0: Takhle, já musím říct, že růžová barva mi vůbec nevadí. Mm-hmm. Ale jak na čem a jak kde a jak kdy?
1: Já myslím, jak na kom.
0: Třeba když máš bílou košili a trošku si ji obarvíš v pračce, tak pak už mi to vadí, jakože je růžová, jo?
1: Ano,
0: to třeba
1: i to se stává.
0: Nemůžu,
1: i když rodina.
0: Pamatuju si, že jednou jsem takhle šel, jo? Já jsem růžovej límeček, jo? A zbytek košile byl bílý, jo?
1: Tak ale byl si, podle mě si byl in.
0: Komu se to nestalo?
1: Přesně tak.
0: Napadlo mě, že bychom si mohli zahrát třeba Ilonku Čákovou. Jen růžová to může být.
1: No tak já myslím, že to stačilo, jak jsi to zaspíval. To je úplně dokonalý, hele, to už nic nepřekoná.
0: Lukáš s vámi dál po 16. Já se loučím a těším se zítra v 11 dopoledne. Ahoj.

0: Se vzpomínkou na krále popu jsme po vlnách signálu dopluli téměř k 16. hodině. Za 2 minuty odběje čekají vás tím pádem nové zprávy v podání Honze Navrátila a po nich opět velké osmdesátkové hity, které budou reprezentovat Judith Mix, Soul Sister nebo Jennifer Rush.
1: Signál rádio doprava.
0: Ze všeho nejdřív se ale vydáváme na silnice. Bouralo se v Praze po Vltavská ulici, kde jsou v sobě 2 osobní vozidla a ještě buďte obezřetní na D8, 13. kilometr ve směru Teplice, kde je porouchané osobní auto. Šťastnou cestu!

0: Čtvrtý koncert hudebního cyklu Rok na čtyři doby se blíží. Cymbálová muzika v podání Lajoše Šerkéziho a kapely Josefa Feča zazní 24. června v 19 hodin v zámku Němněřice. Více informací a vstupenky najdete na webu roknačtyřidoby.cz.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezké odpoledne, bylo 16 hodin, posloucháte Signál, pojďme na zprávy. Podezřelého muže, který byl ráno spatřen se zbraní v Čelákovicích na Praze Východ, zadržela policie před 14. hodinou v pražských Strašnicích. Připomeňme, že od rána po muži pátralo celkem 6 desítek policejních hlídek. Ústavní soud obdržel prezidentovu kompetenční žalobu kvůli schválené delegaci na červencový summit Severoatlantické aliance v turecké Ankaře, do které vláda prezidenta nezahrnula. Soud uvedl, že si je vědom naléhavosti věci. O přednostním projednání rozhodne plénum. Prezident Petr Pavel své rozhodnutí zdůvodnil v oficiálním vyjádření. V něm mimo jiné uvedl, že rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace na summit považuje za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok. Živnostníkům v prvním pásmu paušální daně se od července sníží měsíční zálohy o 822 korun na 9162 korun. Je to důsledek snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň. Snížení se uplatňuje zpětně od začátku roku. Hlavní zahraniční hvězdou letošního filmového festivalu v Karlových Varech bude americký herec Dustin Hoffman. Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu obdrží na slavnostním zahájení jeho 60. ročníku americký herec Jeffrey Wright. Kinematografii bude Lázeňské město patřit od 3. do 11. července.
1: Co se děje v regionu?
2: Praha aktualizovala dopravní plán pražské integrované dopravy. Reaguje tak na rostoucí poptávku a rozrůstající se území města. Z plánu plyne, že například v metru se už nepočítá s omezeným poloprázdninovým provozem v rámci prvních dvou měsíců v roce. Tramvajová síť se do roku 2030 rozšíří o několik nových úseků a zprovozní se také další trolejbusové linky.
1: Sport.
2: Londýnský maraton bude příští rok dvoudenní. O víkendu 24. a 25. dubna 2027 se ho tak bude moci zúčastnit 100 000 běžců. Zájemci o účast musí uspět v loterii, do které se pro příští rok přihlásilo rekordních 1 338 544 běžců.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Venku je polojasno a místy také oblačno. S občasnými přeháňkami teploty měříme od 24 do 29 stupňů. V noci na středu bude obloha jasná a teploty klesnou na 17 až 13 stupňů. Středeční den bude jasný až polojasný, vítr zítra zafouká proměnlivý do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme mezi 27 a 32 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách se teploty budou pohybovat kolem 23. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
1: Signál Rádio.
3: Honzo, díky moc za ně. 4 minuty po 16. už vás od mikrofonu moc zdraví Lukáš Bláha. Já vám brzy prozradím, jak správně relaxovat po práci. Teď už ale spěcháme za Jennifer Rush. Dobré úterní odpoledne.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Velký filmový hit za námi od Vedvedved. To, co slyšíte, je úterní odpolední signál. Doufám, že už máte všechny povinnosti pro dnešek za sebou. A tak se vám bude hodit nejnovější neurochemický výzkum, který naznačuje, že přechod z vysoce stresového pracovního prostředí do stavu relaxace může výrazně urychlit kontrolovaná konzumace jediného fermentovaného nápoje. Neboli vědci tvrdí, že psychické vyčerpání z vašeho zaměstnání zaručeně klesne už po jednom pivu. Tak to určitě zkuste. A ještě mě tady, co se týče odpočinku, zaujala jedna zpráva z Jižní Koreje. Tamní mladí lidé totiž čím dál častěji k relaxování vyhledávají mobilní aplikace, které simulují různé činnosti běžného života, aniž by je uživatelé skutečně museli dělat. Jde například o služby s rozvozem jídla, kde lze normálně objednávat, ale nakonec se za ně neplatí a žádné jídlo samozřejmě ani nedorazí. Já se jenom ptám, není lepší reálný život? Tady jsou opravdové osmdesátky od Eurythmics. Pěkný poslech.

0: Dvě minuty před 5:30 ladíte signál a určitě nepřelazujte nikam dál a už vůbec ne zítra dopoledne, protože jako tradičně pro vás budeme mít středeční dopolední rozhovor. Luboš Dvořák, kolega, se tentokrát vypravil do lázeňského města, inspirován seriálem Polabí naší spřízněné televize Prima za ředitelem muzeí Janem Vinduškou, tedy vyloženě tam, kde třeba byla chata Bohumila Hrabala přímo v Kersku. Tak na to si určitě počkejte, zítra středeční interview Signál Rádia po 10:00, tak jako obvykle. No a teď taky nabídka toho, co vás čeká ještě dřív, tedy zítra ráno.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den.

přijímačích vám hodně pohodově zní signál a pro 23. červen je rozhodně zprávou dne, že ústřední tváří jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech bude Dustin Hoffman, slavný americký herec, na něm převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Tak už jen zbývá se zeptat, zda je to bezpečné, a další novinky pro vás chystáme za 17 minut do zpráv v celou, nenechte si je ujít, příjemné odpoledne.

0: A tady u signálu Enigma, 17. hodina se blíží mílovými kroky do studia, už proto za mnou dorazil Honza Navrátil, který nachystal čerstvé zprávy a v dalších minutách Phil Collins, Bonnie M. nebo Michael Jackson, čili ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál rádio doprava.
0: A tak jdeme prověřit, jak to jezdí. Velký pozor si teď dejte v Praze, v Libušské ulici, kde došlo ke střetu autobusu s osobním autem. V průběžné ulici, také v hlavním městě, jsou teď v sobě dvě osobní vozidla a se zdržením počítejte na D1 84. kilometr ve směru Brno, kde je odstavené osobní auto. Ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.
1: Rozhovor Signál rádia. Polabí je široký územní pojem, přesto se taky jmenuje po něm muzeum se sídlem v Poděbradech. Pod něj patří nejmladší část, a to chata Bohumila Hrabala v Kersku. Čím je skanzen v Přerově nad Labem pro historii výjimečný? Co má slaná mořská voda společného s místní minerální vodou? Tak s těmito otázkami se kolega Luboš Dvořák vypravil do lázeňského města, inspirován seriálem Polabí televize Prima za ředitelem muzeí Janem Vinduškou. Rozhovor nabídneme na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál rádia.

0: Rádio zprávy.
1: Hezké úterní odpoledne, 17. hodina je tady, posloucháte Signál, na řadu přichází zprávy. Podezřelého muže, který byl ráno spatřen se zbraní v Čelákovicích na Praze Východ, zadrželi před 14. hodinou policisté v pražských Strašnicích. Připomeňme, že od rána po muži pátralo celkem 6 desítek policejních hlídek a ve vzduchu byl také vrtulník. V Národním parku České Švýcarsko platí kvůli zvýšenému nebezpečí požáru zákaz vstupu do lesa v noci. Nad parkem kvůli tomu nyní pravidelně létají drony s kamerou. Hasiči a správci parku žádají veřejnost o obezřetnost. S ohledem na předpověď počasí je pravděpodobné, že v nejbližších dnech bude vyhlášen nejvyšší stupeň požárního rizika. Pokračuje ředitel krajských hasičů Martin Laníček.
2: Soustředíme se teď v tomto období hork na ty požáry přírodní prostředí, jsou to obecně požáry lesů, požáry luk a podobně. Samozřejmě problematika národního parku je velmi specifická. Činíme tam nějaké specifické úkony, to nicméně řekl bych, že to zatím ta situace nějak nevybučuje z toho průměru a z toho charakteru těchto předchozích. No, udělali jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požární ochrany, jsou to čtyřkolky a především velkou kapacitní hašení za pomoci vrtulníků. To se dneska ukazuje jako nejefektivnější nástroj zdolávání požáru v takto složitém přírodním prostředí.
1: Technické rozhovory mezi Íránem a Spojenými státy ve Švýcarsku skončily dohodou o zřízení 4 pracovních skupin. Oznámila to íránská polostátní agentura MER. Nově tak budou jednání probíhat ve skupinách, které se budou zabývat zrušením sankcí, jadernými otázkami, obnovou a hospodářským rozvojem a také monitoringem a implementací těchto opatření.
0: Co se děje v regionu?
1: Celkem 168 dětí najde zázemí v 6 třídách nové mateřské školy v Berouně. Budova má 2 patra a navržena byla jako pasivní objekt s fotovoltaickou elektrárnou a tepelnými čerpadly, což zajišťuje energeticky úsporný provoz. V poslední prázdninový měsíc přijde na řadu zápis dětí a školka se pak pro ně otevře v září se začátkem školního roku.
0: Sport.
1: Tenistce Lindě Noskové po triumfu na trávě v Berlíně wimbledonská generálka na dalším turnaji v Bad Homburgu nevyšla a skončila hned v prvním kole. Světová desítka, která v německé metropoli ještě v pondělí úspěšně dohrávala semifinále a finále 4 hry, působila unaveným dojmem. A rumunské kvalifikantce Eleně Gabriele Ruseové podlehla za 61 minut. Jednoznačně 1-6 a 3-6.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, místy také oblačno, teploty měříme od 24 do 29 stupňů, v noci na středu bude jasno, teploty klesnou na 17 až 13 stupňů Celsia. Zítřejší den nám nabídne jasnou oblohu, nejvyšší denní teploty zítra naměříme mezi 27 a 32 stupni Celsia. Pokud zítra budete cestovat nahory, tam počítejte s teplotou kolem 23 stupňů. Zprávy na Signálu končí. Na řadu tak přichází opět muzika.
0: Signál Rádio.
3: A taky Lukáš Blaha, přející vám parádní úterní odpoledne ze studia na Pražských Vinohradech a za pár chvil půjdeme jen o kousek dál, protože v místě zdejší bývalé vodárny vzniká nový zajímavý projekt. Počkejte si na detaily a hlavně, ať nezažíváte žádný tvrr, jedině hudební, Michael Jackson.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte odpolední signál a pojďme do naší metropole, protože v Pražských Vinohradech na místě bývalé vodárny roste nové interaktivní vzdělávací centrum, nazvané příznačně Hydropolis. Stavba je aktuálně zhruba v polovině, téměř dokončená její hrubá část a pracuje se na fasádě historické věže. Náměstek primátora Michal Hoza projekt přibližuje.
1: Projektem Hydropolis Praha získá hned několik věcí. Podaří se nám zachránit opravdu unikátní historickou technickou památku historické vinohradské vodárny. Zároveň tady získáme fantastickou expozici o vodě, která nám řekne všechno to, co se stane dřív, než si doma otevřete kohoutek, co je všechno potřeba udělat. A nebude to samozřejmě žádné muzeum, jo? Zábavnou formou, interaktivní.
0: Já ještě doplním, že v nejbližší době se budou do věže instalovat rozvody sítí a poté upravovat interiéry. Instalace samotné expozice by pak měla začít koncem letošního roku a otevření je v plánu na podzim 2027. Držíme palce, ať to klapne.

0: Minutu před 17:30 je s vámi Signál Rádio, a to i prostřednictvím našich sociálních sítí. Ať už se podíváte na Facebook či Instagram, zjistíte, že v dnešní noci na středu nás čeká takzvaná svatojánská noc. Nejen protože zítra slaví svátek právě Janové, ale důvodu je víc. Nebudu je prozrazovat, mrkněte se schválně tam. No a náš Jan, tedy Honza Navrátil, pro vás za půl hodiny zase nachystá nejnovější zprávy, tak se na ně určitě počkejte, stejně jako na speciální 80-kový magneťák a Juice Newton nebo Stinga. Hezké odpoledne.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Slovensko.
1: Za námi dvojka Shakespeare Sister. Hello, turn your radio on a na Signál rádiu je čas zapnout magič.
2: Magneťák Signál rádia.
1: Vyhrávat nám bude takový anglický hudební šikula Mike Oldfield, který to umí hodně dobře s kytarou a zpívat. Jeho na konci 80. partnerka, pocházející z Norska, Anita Hegerland. Z jejich tehdejšího vztahu dokonce vzešla dcera Greta a ta je právě inspirovala k napsání této písně, protože čeho si nejvíc vážíme na dětech? Jejich nevinnosti. Innocent.
2: Magneťák Signál rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Sparta Living in a Box se songem stejného názvu nás ve vysílání Signalu dostala na dohled 18. Za dvě minuty je tady s ní Honza Navrátil a souhrn podstatných zpráv pro 23. červen. No a v příští hodině se těšte na osmdesátky od Vangelise, Erasure nebo Culture Club.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nejprve ale míříme na tuzemské silnice. Na dálnici D49 je nehoda, a to u Kroměříže. V Brně se také bouralo ve Vajsově ulici. Tam do sebe vrazili dodávka s osobním vozidlem. V Hradci Králové rovněž havárie, a to jednoho osobního auta v Náchodské ulici. A ještě jdeme na D8, 17. kilometr ve směru Teplice. Tam počítejte s komplikacemi kvůli porouchanému vozidlu. Ať už jedete kam, koliv Signál rádio vám přeje především klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký podvečer, s 18. hodinou na Signálu je čas na další zprávy a začínáme je počasím. V následujících dnech nás totiž čekají velká vedra. Zesilující příliv teplého vzduchu vyžene v Česku teploty až ke 39 stupňům Celsia. Podle meteorologů bude od čtvrtka postupně 33 až 37 a v nížinách ojediněla až kolem 39 stupňů. Výstraha před vysokými teplotami a také před zvýšeným rizikem požárů platí od zítřka. Největší vlna veder se pak čeká o víkendu. Podezřelého muže, který byl ráno spatřen se zbraní v Čelákovicích na Praze Východ, zadrželi před 14. hodinou policisté v pražských Strašnicích. Od rána po muži pátralo celkem 6 desítek policejních hlídek. Ústavní soud obdržel prezidentovu kompetenční žalobu kvůli schválené delegaci na červencový summit NATO v Ankaře, do které vláda prezidenta nezahrnula. Podle premiéra Andreje Babiše vláda počká na rozhodnutí ústavního soudu, teprve potom bude reagovat. Premiér tak reagoval na dotaz, co plánuje, když soud prezidentu Petru Pavlovi vyhoví. A nejvyšší povolená cena nafty zítra oproti dnešku klesne o 18 haléřů na 36 korun a 36 haléřů za litr. Benzín naopak podraží, a to o 5 haléřů na maximálních 40 korun a 55 haléřů za litr.
0: Co se děje v regionu?
1: Praha 2 znovu potvrdila, že patří mezi špičku české veřejné správy. V letošním ročníku motivační soutěže Přívětivý úřad totiž obhájila první místo mezi městskými částmi. Do soutěže se letos zapojilo 205 obcí s rozšířenou působností a městských částí. Ty byly hodnoceny podle 89 kritérií. Hodnocení se zaměřovalo například na digitalizaci služeb nebo na komunikaci s občany.
0: Sport.
1: Hvězdný španělský motocyklový jezdec Marc Marquez bude i nadále v mistrovství světa hájit barvy továrního týmu Ducati. S italskou značkou totiž podepsal novou dvouletou smlouvu. 33-letý devítinásobný světový šampion, který 7 triumfů vybojoval v královské kategorii MotoGP, by měl v týmu působit až do roku 2028.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A dnešní zpravodajství končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, teploty stále měříme kolem 25 stupňů Celsia. V noci na středu bude obloha jasná, teploty klesnou na 17 až 13 stupňů. Zítřejší den bude ve znamení jasné až polojasné oblohy. Vítr během středy zafouká proměnlivý do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 27 až 32 stupňů Celsia. Takové byly zprávy na Signálu v úterý s datem 23. června. Pokračujeme osmdesátkami. Poslech přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: Děkujeme, Honzo, máme 18 hodin, k ním skoro 4 minuty, jedeme tak už úterním podvečerem s datem 23. června. A tento den v roce 1894 byl iniciativou Pierre de Coubertina v Paříži založen Mezinárodní olympijský výbor, proto si dnes připomínáme Mezinárodní olympijský den. A další dnešní zajímavosti z historie si povíme už zanedlouho, nenechte si ujít.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To byly v podvečerním signálu Erasure Stop. My jen na chvíli zastavíme proud muziky z té správné dekády, protože je tu slíbené okénko do historie s kolegou Jirkou Svobodou.
1: Jste se Signál rádiem, dneska je 23. června. V roce 1868 to byl den, kdy byl vydán patent na psací stroj, ale není to jediné zajímavé výročí. Mám tu přehled i několika dalších.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 2016 voliči ve Velké Británii v referendu rozhodli, že země vystoupí z Evropské unie. V roce 1955 začala vůbec první spartakiáda. Na značky tehdy nastoupilo 500 000 cvičenců. V roce 1910 nastala éra cepelinů. Německo jako první země světa začala přepravovat pasažéry vzduchem. V roce 1887 bylo v Písku jako v prvním městě v českých zemích uvedeno do provozu první veřejné elektrické osvětlení celoměstského významu. A v tento den v roce 1378 na dnešní dobu dosti neobvyklý dar budovu radnice věnoval Karel IV. Městu Slaný.

0: úterního podvečerního signálu jsme si krátce před 6:30 hráli Real Life a slyšeli jste někdy o zámku v Ploskovicích na Litoměřicku? Krom toho, že jde o krásnou barokní stavbu, ještě se po jeho nádvoří prohání pávy a další důvody k návštěvě najdeme brzy v našem vysílání. Než se tak stane, ještě 80kové pecky od Roxeťáků nebo Kim Wild. Pohodový podvečer.
1: Magneťák, signál rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák Signál Rádia aneb co jsme si nahrávali na pásky. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Vzpomínka na Roxeťáky, pěkný úterní podvečer, dáváte si signál a já už v našem vysílání zdravím kolegu Luboše Dvořáka, toho času zámeckého pána.
1: Dnes vás vezmu na výpravu nejen zámeckou, ale i zeměpisnou. Než se vydáte na zámek Ploskovice, tak doporučuji navštívit letmo historicky významné sousední město Litoměřice, přezdívané Zahrada Čech. A to ne kvůli populárnímu výstavišti, to si název vypůjčilo od předků. V písemnostech se toto přirovnání objevuje už v 17. století. Ve století 19. ho pak oprášili obroditelé. Sídelní význam umocňuje také poloha nad soutokem Labe a Ohře. Dvě obchodní trasy od Chebu a Prahy. A tak není divu, že se sem hrnuli movití a významní lidé a stavili honosná sídla pro rekreaci a reprezentaci. Tímto příkladem je zámek Ploskovice. Ten nechala postavit na staré tvrzi Marie Anna Františka Toskánská a odešla sem od manžela ze zákup. Pak se sem odstěhoval abdikovaný císař Ferdinand I. po bouřlivém roce 1848. Potom ho převzal Franz Josef. Tím to však nekončí. Co bylo dál a ne málo, poví průvodci. Zámecký park nyní kolonizují hluční pávy. Ze Zahrady Čech zdraví Luboš Dvořák.

0: Čtvrtý koncert hudebního cyklu Rok na čtyři doby se blíží. Cymbálová muzika v podání Lajoše Šerkéziho a kapely Josefa Feča zazní 24. června v 19 hodin v zámku Kněměřice. Více informací a vstupenky najdete na webu roknačtyřidoby.cz.
1: Signál Rádio.
2: I pár vteřin před 19. hodinou s vámi zůstává Lukáš Blaha a jiné jméno je dnes důležité zmínit. Legendární francouzský fotbalista Zinedine Zidane alias Zizu, mistr světa i Evropy, slaví 54. narozeniny. Taky z toho důvodu si v příštích chvílích povíme, jak si vedou nejen jeho nástupci v reprezentaci galského kohouta na aktuálním světovém šampionátu. Do té doby 80. od Roy Orbisona nebo teď Tiny Thunder. Ať máte skvělý podvečer.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dáváte si signál a to je dobře, protože že teď dostanete aktuality z mistrovství světa ve fotbale.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádio.
0: Náš národní tým je v plné přípravě před klíčovým duelem o postup do vyřazovací fáze proti Mexiku, ke kterému dojde v noci na čtvrtek úderem třetí nad ránem. Bývalý kapitán Vladimír Darida týmu věří, že se semkne a vybojuje potřebné vítězství. Vraťme se ale ještě ke včerejšku. Zápas Francie s Irákem ve Filadelfii byl kvůli silnému dešti a bouřce v okolí stadionu přerušen na 132 minut, takže šlo o nejdelší utkání v historii světových šampionátů. Je to otázka bezpečnosti, tak to je. Proti dešti a bouřce kam se nedá bojovat. Ano, i když kdysi to někdo zkoušel. Uvedl trenér Le Bleu Desjams. Právě on si jako kouč francouzské reprezentace připsal 16. vítězství na mundialu a vyrovnal tak rekord Němce Helmuta Schana. Mimochodem, právě v tuto chvíli spolu hrají Portugalci s Uzbekistánem a první gól evropského celku dal už v 6. minutě kdo jiný než Cristiano Ronaldo. No, střelecké hody hvězdných útočníků pokračují.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.

0: 4 minuty před 7:30 posloucháte podvečerní signál. No a já jsem tady před mnou chvílí hovořil o tom, že Cristiano Ronaldo vstřelil gól na mistrovství světa v zápase proti Uzbekistánu. No a tím si připsal jeden velký rekord, protože skóroval na 6. šampionátu. To je naprosto neuvěřitelné. Tak po včerejšku, kdy Lionel Messi se jaksi osamostatnil sám v čele žebříčku střelců na 18 brankách, tak Cristiano Ronaldo se v tomhle ohledu rozhodně nenechal zahambit. No a vy se určitě nestyďte, co se týče volání na linku 910 260 910, protože jakmile se za pár chvil ozvou signály pro radost, tak éter bude váš a můžete někomu věnovat píseň ještě s nějakým pěkným vzkazem. Do té doby určitě z muziky 80 od Lody Brennigan a nebo Bad Boys Blue. Hezký podvečer.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

To byla ze signálu Laura Branigan Self Control, a ať chceme či ne, kontrolu na silnicích asi pomalu, ale jistě převezmou elektroauta. Zatím bych řekl, že ten postup, pokrok jde pozvolna. Nicméně v Dánsku právě začal pokus, který má dokázat jednu věc, že elektromobil zvládne víc, než jen odvést člověka do práce. Vybrané tamní domácnosti se zapojí do testu takzvaného obousměrného nabíjení. To znamená, že by váš elektromiláček čtyřkolový dokázal zpětně napájet třeba i váš dům v případě určitého výpadku nebo právě nějaké závadě u vás na vaší straně elektronické. No tak uvidíme, co to všechno přinese. Teď už si jdeme zase hrát a tohle, to je velká klasika z doby, kdy o elektroautech ještě nikdo neměl ani ponětí. Smokey!

pravidelné rubriky Signál Rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou, Miluju Prahu s Davidem Černým nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio.
1: 20 hodin na vrch 1 minuta, krásný úterní už večer, vám ze studia přeje Lukáš Bláha a já vás i dnes touto dobou vezmu do historie muziky pro aktuální datum a to má hodně co dočinění s jedním velmi slavným muzikálem o Americe. Ještě předtím se ale proletíme 80kami díky OMD nebo Susi Quattro. Klidný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte ten správný večerní signál, protože po sesterské dvojici Milenkym už je tu avizovaný výlet do historie hudby pro dnešní datum.
1: Signály hudební minulosti.
0: Putování do ní načínáme soundtrackem k muzikálu West Side Story. 23. červnový den roku 1962 ovládl hitparády na obou březích Atlantiku. Zatímco ve Velké Británii se na první příčce vyhříval celkem 13 týdnů, ve Spojených státech hudba Leonarda Bernsteina s texty Stefana Sondheima zaujala víc. Na hrotu zámořského žebříčku strávila nahrávka 54 týdnů, což se nikdy jiné desce nepovedlo. Jedno z nejprodávanějších alb 60. let bylo navíc oceněno Grammy i Oscarem.

Na 23. červen 1975 příliš v dobrém nevzpomíná rocková legenda Alice Cooper. Zpěvák se tehdy při vystoupení v kanadském Vancouveru rozvášnil více, než by bylo zdrávo a spadl z pódia. Odneslo to v úvozovkách pouze 6 žeber.

Závěrečné dnešní signály náleží americké hvězdičce Tiffany. Ta v letopočtu 1987 zahájila ve věku pouhých 15 let své debutové turné. Poprvé naživo předvedla i píseň s názvem Myslím, že jsme teď sami, která se v listopadu toho roku stala jedničkou tamní Billboard Hot 100.

0: Pouhá minuta nám chybí do půl deváté. Vy ladíte signál rádio Foreigner. Chtěli vědět, co je to láska, a my v příštích dnech patrně poznáme, co jsou to opravdové trupy, protože zecílující příliv teplého vzduchu vyžene v Česku teploty až ke 40 stupňům. Varují meteorologové. Od čtvrtka podle nich bude postupně 33 až 37 a v nížinách ojedinělé právě až magických 40, především na jižní Moravě. Výstraha před extrémními teplotami a také před zvýšeným rizikem požáru platí už od zítřka. Největší vlna veder se potom čeká o víkendu. No tak pokud můžete, hledejte si nějaká místa, kam se dá opravdu schovat před touhle výhní. No a já vám za chvilku, než se pro dnešek rozloučíme, tak pošlu ještě osmdesátky, jak jinak Mark Almond s Jeanem Pitnem anebo Bee Gees. Krásný večer.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál Rádiem. Se Signál Rádiem. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: A hodiny ukazují 20.42, pro mě tedy pro dnešek na signálu takzvaně finito, věřím, že jste se bavili minimálně, že to vysílání pro vás bylo příjemné, ale ještě přeci jenom ode mě jedna aktualita z mistrovství světa ve fotbale. Portugalsko vede zhruba čtvrt hodiny před koncem nad Uzbekistánem, což je nováček na mundialu 4-0, přičemž dva góly dal Cristiano Ronaldo, stal se tak rekordmanem v tom, že na šestém šampionátu za sebou dokázal skórovat. To je opravdu neuvěřitelné. Tohle mistrovství, myslím si, přinese ještě spoustu různých rekordních zápisů. Je na co se těšit. Vy můžete na další muziku, 80 za chvíli od Queenu nebo FR Davida. No a zítra ráno s vámi opět bude vstávat od 6 Jirka Svoboda. Tak si to s ním dejte. Mějte se krásně, Lukáš Blaha se loučí a brzy na signálu. Ahoj.
1: Rozhovor, signál rádia. Polabí je široký územní pojem, přesto se tak jmenuje po něm muzeum se sídlem v Poděbradech. Pod něj patří nejmladší část, a to chata Bohumila Hrabala v Kersku. Čím je skanzen v Přerově nad Labem pro historii výjimečný? Co má slaná mořská voda společného s místní minerální vodou? Tak s těmito otázkami se kolega Luboš Dvořák vypravil do lázeňského města, inspirován seriálem Polabí televize Prima za ředitelem muzeí Janem Vinduškou. Rozhovor nabídneme na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál rádia. Když slyšíš

tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.